je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Jestli takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.

0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která
0: aby
1: někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, potom co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. Využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No. Acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
1: To už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška, i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací.

0: i tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři, tak to ty lidi, kteří jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí za syrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, na někou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf kuchař. A jsem říkala, děti si to ani ještě neochutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc, co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtensteinů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtensteinové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtensteinů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu ledněcko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikoli do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli až v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to

0: Říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První Lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravské Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území Říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví Lichtenštejnské.
1: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
0: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
1: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké Kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
0: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
1: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
0: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda archetypická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby. Oni první začali s sandáty v rybnících místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
0: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
1: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
0: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde a vykoupil ony selské domy, 36 jich bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
1: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
0: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
2: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
0: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná Outstanding Universal Value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednickovický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret. A ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad, a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Taruka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno.
0: No.
1: Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární,
1: to bylo,
0: že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se Sutnerii, který má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se
1: otočíte a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí, sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta, podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu, kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 boudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním návykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michálu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to tež platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého.
3: To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
3: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě protože už je nechcete, právě protože víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
3: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Podvodníci zneužívají jméno České televize i rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. V Chomutovském zooparku je otevřená první expozice kudlanek v Česku. Na berlínském pochodu Pride někdo vjel do davu autem, jeden člověk zemřel. Dnes čekáme po ránu slunečno, odpoledne s většinou oblačnost, teploty i do 32 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS-kami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat jen osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS-ek neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby v textu nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .tp místo běžné. Více řekla mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webových stránkách poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informují webové stránky tvpoplatky.cz. Historicky první expozice kudlanek v Česku se v sobotu otevřela v Chomutovském zooparku. Novou výstavu z terárií najdou návštěvníci v opraveném domě u Pratura. Zhruba polovina druhů je v Česku k vidění vůbec poprvé, říká ředitel Vít Lukáš.
4: Trvalo nám to dohromady vlastně 3 týdny dát dohromady, jak teda ten výstavní prostor, tak i ty jednotlivé druhy. Byla to docela velká alchymie, ale s pomocí jak našich zoologů, tak právě té Lucie Konrádové se nám to podařilo a opravdu teď jsme kolem 50 druhů. Což si myslím, že je opravdu unikátní.
2: Hmyz z různých druhů světa bude v zooparku vystavený 3 týdny. Policisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout. Případ je totiž promlčený. Přibližně 30-letý pachatel tehdy bodl mužem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Jen náhodou ale netrefil životně důležité orgány.

0: hráli na hřišti Nováčka zbrojovky Brno 1-3, stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. V dalších zápasech Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Dnes jsou na programu další tři zápasy. Od 15 hodin nastupuje Slávia proti Slovácku, v 17:30 hraje Jablonec s Olomoucí a v 8 hodin večer začíná derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
1: Počasí.
0: Po ránu většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, výjimečně i bouřky, teploty vystoupí i ke 32 stupňům Celsia. V platnosti je výstraha před rizikem vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově čekejte dopravní omezení v ulicích Kamenná a Zahradní. Je to kvůli stavebním pracem. Jsou tam zúžené jízdní pruhy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Na hodinách je právě 5:05, to je realita. V dobrém ránu vás ale vezmeme do reality virtuální. Ta nemusí sloužit jenom k zábavě. Plzeňští vědci proměnili v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou a my se za nimi podíváme stejně jako za historií dnešního data. Zajímavé události spojené s datem 26. července vás v našem vysílání čekají už po písničkách Karla Gotta a Věry Špinarové. Tak dobrý poslech a dobré ráno s námi.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Karel Gott v dobrém ránu na severu, 11 minut po 5. hodině raní. Před námi je dnešní kalendárium Petra Jungmana a v něm bude mimo jiné řeč o sportovci, o kterém, myslím, dnes taky hodně uslyšíte, protože je to čerstvý mistr světa. Alexander Šupenič nejen v dnešních zprávách, ale taky v kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
4: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
3: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
4: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
3: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
4: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
3: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexander Šupenič.
5: Aha! Alexander Šupenič, bronzový!
3: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stone, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme téměř 20 minut po páté a půjdeme se společně podívat, jak je venku. Dá se to říct, myslím, celkem jednoduše, je tam teplo. Aktuálně na severu Čech měříme teploty kolem 15 stupňů Celsia, to tedy nejčastěji, ale možná poněkud překvapivě je zatím tepleji na horách než v nížinách. Během dne se to bude měnit a já myslím, že můžu říct, že měnit se to bude k lepšímu. Čeká nás nádherný letní den, ráno a dopoledne většinou s polojasnou oblohou, odpoledne a na večer se může objevit zvětšená oblačnost, no a s ní místy i přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia, v nížinách v Polabí a po Ohří může být až 33 a na horách by se rtuť měla zastavit u 26 stupňů. Jak říkám, krásný letní den, tak ho prožijte pěkně a nejlépe s námi.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Drobná v písničce o tom, co se stane dřív, než přijde déšť. My víme, že i s deštěm bychom dnes měli počítat. Může se k večeru objevit, s čím ale počítat musíme. To je reportáž o virtuální realitě. Ta přijde na řadu totiž hned teď. Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou nově rehabilitovat právě pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviku a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na uči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různě. Odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základě podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
2: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Tolik o virtuální realitě, o požárech, které zuří ve Francii, ale i nové půjčovně lodiček, která se dnes otevře v Teplicích, bude už za 3 minutky ve zprávách mluvit František Janačík. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Teplicích dnes odpoledne otevřou nové molo s půjčovnou Pramic na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun. Město Louny začne zítra s opravou zhruba 0,5 kilometru Vladimírské ulice. Dělníci podle mluvčí Pavly Kutlu vymění asfalt a opraví podklad i obrubníky. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to ale pokles. Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit také antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě. Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří likvidovat lesní požáry, kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od počátku požáru zemřeli nejméně dva hasiči. Jeden hasič zemřel v Itálii při zásahu na Sicílii a jednu oběť aktuálně hlásí i sousední Španělsko. Dnes čekáme po ránu většinou jasno, odpoledne a večer začne převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se přidají přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty dnes čekáme výjimečně i do 32 stupňů Celsia. Platí výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici z Dox na Mimoň zasahují záchranáři u Hradčan u nehody osobního auta, které sjelo do příkopu. V Ústí nad Labem pokračuje u závěra průtahové ulice Přístavní u hlavního nádraží. Je to kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: dobrém ránu na severu, 5 hodin a 38 minut a my si teď zpestříme jídelníček něčím zeleným a zdravým. Je to až neuvěřitelné, jaké kouzlo udělá třeba s obyčejným krajícem chleba s máslem taková pažitka. Právě o pažitce dnes v Babských radách bude mluvit Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: měsíci a zpátky jsme se vydali s kapelou Savage Garden. 5:44 v dobrém ránu na severu je na řadě předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Dnes tedy v neděli 26. července nás čekají vysoké teploty, ale později k večeru taky příchod studené fronty. Ráno a dopoledne očekáváme většinou polojasno, odpoledne a večer pak bude převládat postupně zvětšená oblačnost. No a právě odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou i přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Teď aktuálně byste rtuť na svém domácím teploměru měli najít někde kolem 15 stupňů nad nulou. V Polabí a v Poohří může být odpoledne v maximech až 33, na horách se rtuť zastaví u 26 stupňů. A jak už jsem říkala, odpoledne a k večeru se charakter počasí bude trochu měnit, přijde studená fronta, která se naplno projeví zítra. Dnešek ale bude slunečný a letní, tak si ho užijte přesně podle svých představ.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Aneta Langerová a otázka Chceš být sám? Pokud nechcete být tak úplně sami, tak jste, myslím, zvolili vhodného společníka, tedy Český rozhlas Sever. Právě teď se v našem vysílání podíváte do historie jedné krušnohorské obce, která vlastně dává vysvětlení tomu, proč se Krušné hory jmenují Krušné. Ano, hodně se tu těžilo, tedy krušilo. I nahoře svaté Kateřiny.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Víte, kde se údajně narodil legendární hliník z komedie Marečku podejte mi pero? Krušnohorci tvrdí, že se tak stalo v hoře svaté Kateřiny. Tohle město na Mostecku, včetně částí Malý Háj a Rudolice v horách, je členem mikroregionu Svazek obcí v regionu Krušných hor. Traduje se, že první štolu v hoře svaté Kateřiny vyhloubili kolem roku 1300 míšenští havíři. Těžební zařízení, vybudovaná v hoře svaté Kateřiny na konci 14. století, ale zničili husiti. Trvalo pak 60 let, než místní všechno obnovili. Na začátku 16. století už byl na náměstí města zřízen báňský úřad. Hlavními těžebními komplexy byly důl Kateřina a důl Mikuláš. Mikulášská štola je největší a nejznámější štolou v Krušných horách. Ve středověku se tam těžilo stříbro a měď. Dnes je zpřístupněná asi 420 metrů dlouhá část štoly. V kateřinské štole se těžila měď, stříbro a cín. Ta je v současnosti zavalená. A jak to bylo s tím hliníkem, co se nakonec odstěhoval do Humpolce? Místní krušnohorci tvrdí, že v archivech objevili důkazy o tom, že tahle slavná filmová postava se před válkou narodila právě v hoře svaté Kateřiny. A hliníkovi postavili i pomník, který byl v roce 2005 slavnostně odhalen hercem Zdeňkem Srstkou a pivovarníkem Stanislavem Bernardem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Radnice v Doxech hledá nového dodavatele opuštěné stavby toalet na Máchově jezeře. Na setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině dnes vystoupí třeba i Robert Křesťan. Dnes čekáme po ránu slunečno, odpoledne zvětšená oblačnost, teploty i do 32 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Zuzana Mrázová z hnutí ANO musí zaplatit pokutu za porušení zákona o střetu zájmů, informovala o tom mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. O pokutě rozhodl mostecký magistrát. Ministryně v majetkovém přiznání z roku 2024 neuvedla 500 000 půjčku od rodiny na nákup pozemků v Bílině. Za porušení hrozí pokuta až 50 000 korun. Přesnou částku ale mosteský magistrát ani ministryně nezveřejnili. Radnice v Doxech neví, kdy bude hotová oprava toalet na hlavní pláži u Máchova jezera. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město teď hledá nového dodavatele, který projekt dokončí.
4: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, město po dodavateli uplatňuje smluvní sankce. Podobná situace v Doxech nastala také při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nerudově ulici a dalších částech města. I zde vybraný dodavatel rozpracovanou stavbu opustil a investoři, radnice a Severočeská vodárenská společnost hledají nového dodavatele. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravsko-slovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých a slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta v Uherském Brodu Ferdinand Kubáník.
5: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou. A připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
2: V Paříži dnes končí 113. cyklistická Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském bulváru Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je ale poslední etapa kratší, přibližně o 40 kilometrů, a to z bezpečnostních důvodů. Ministerstvo vnitra vyslalo na místa požáru u Bordeaux i hasiče z Paříže, kteří měli původně dohlížet na průjezd cyklistů metropolí. Peloton letos tradičně ale vyšlápne i na pařížské tržiště Montmartre.
3: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross, zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Liberecké ulici Košická se u nájezdu na silnici R35 srazilo osobní auto a autobus. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré nedělní ráno, bylo 6 a venku se velmi čile klube nový vpravdě letní den. O dnešním počasí si v téhle hodině budeme povídat s ústeckými meteorology. Podíváme se také na to, jestli ledové nápoje jsou v létě to opravdu osvěžující a zdravé. A za pár minut si také něco povíme o tom, jestli pravé poledne je všude přesně ve 12.00. Teď je ale teprve 6.05, žádné poledne, ale ráno. Tak ať je dobré.
0: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Václav Neckář v dobrém ránu na severu 12 minut po šesté. Je před námi dnešní vydání rubriky nazvané Co v učebnicích nebylo. A dnes se tahle rubrika zaměří na termín pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12, prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Slunko vyšlo před hodinou a tak se opatrně snaží prohřát ten ranní vzduch. Zatím se mu to povedlo zhruba na úroveň kolem 15-16 stupňů Celsia, ale během dneška bude výrazně úspěšnější. Sluneční paprsky doženou odpolední maxima až ke 32 nebo dokonce 33 stupňům nad nulou. Ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer pak bude převládat postupně zvětšená oblačnost a objevit se mohou i přeháníky nebo bouřky. To protože přes naše území bude přecházet studená fronta, o té si ale víc řekneme zhruba za půl hodiny s ústeckými meteorology. Teď si řekneme, že v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever nás čeká skupina Mirai a poté výlet do Lužických hor. Dobré nedělní ráno s námi.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mirai a jejich písnička o usínání, ale taky o probouzení a o ubíhání času. Ten aktuální doběhl už k 6. hodině a 23. minutě. No a my se právě v tomhle čase teď společně vypravíme do Lužických hor. Konkrétně do Jablonného v Podještědí, což je město se známou bazilikou a také se sídlem chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Ta právě letos slaví 50 let od svého vzniku. Za její šéfkou Irenou Waldhauserovou se vypravila redaktorka Jana Švecová.
1: Sedíme tady spolu v sídle KKO Lužické hory. Čím jsou podle vás mimořádné, výjimečné?
2: Z mého pohledu je to ta zajímavá geomorfologie. Ta sopečná, odhalená sopečná tělesa, která jsou tvořena těmi novodobými třetihorními vyvřelinami, který z dálky působí, jako by to byla krajina posetá krtinami, ale my, co tady žijeme, tak my dobře víme, kolik výškových metrů je potřeba z údolí nastoupat, aby jsme se dostali na nějaký kopec.
1: Na který z těch kopců nejčastěji míří turisté?
2: Když to vezmeme od západu, tak hodně na ráně jsou Sloní kameny. To je taková zajímavost, kam se dá dostat poměrně snadno po rovině. Určitě hodně navštěvovaný je vrchol Luže, teďka s novou rozhlednou, která patří městu Grosschenau. A k takovým jako významným cílům určitě patří i Klíč.
1: A které místo třeba z vašeho pohledu patří mezi nejkrásnější? Jestli ho prozradíte, abyste nechtěla, že tam budou chodit další lidé.
2: Já mám moc ráda Popovu skálu tady na západě hor. Tam určitě je kruhový výhled a člověk tam i prochází pískovcovým skalním městem i kolem vrchu Podkovy, kde si třeba vytěžil čedič mezi pískovcem a je to takový jako lidmi opuštěný český ráj, bych řekla.
1: Jsem právě teď chtěla podotknout, že všichni za pískovcovými a skalními městy jezdí na Kokořínsko a do Českého ráje, ale Lužické hory jsou z tohohle pohledu vlastně opomíjené.
2: Jsou a o to je hezčí. Nejsou tam samozřejmě žádné jako skalní věže, ani jako nemáme žádné horolezecké terény, ale určitě, když člověk preferuje to, že se chce mezi skalami toulat sám, tak hlavně západní Lužické hory jsou přesně tím místem.
1: Já se vás musím ještě zeptat na jednu věc. Ochranu přírody si lidé nejčastěji spojují s různými zákazy nebo příkazy, ale co je podle vás největší úkol ochranářů, kromě tedy té samotné ochrany těch zoologických a botanických druhů?
2: Za mě je to určitě srozumitelná komunikace těch zákazů a příkazů, které jsou ale jasně dané zákonem. Třeba i ta výstava, kterou máme na Luži, nebo další akce, které podnikáme, různé vycházky, exkurze, tak by měly sloužit k tomu, aby jsme důvod, proč přírodu chráníme, uměli dostatečně vysvětlit a přitáhnout lidi jak na ty akce, tak do té přírody a krajiny samotné, aby zůstali okouzleni tím, jak jsou nejenom Lužické hory, ale i Lužické hory krásné a jedinečné a aby vlastně dokázali pochopit a uvědomit si, že stojí za to je chránit.
0: 50. výročí chráněné krajinné oblasti Lužické hory je věnována také výstava velkoformátových fotografií v objektu rozhledny na vrcholu Luže. Tak až tam vystoupáte, nebudete překvapení.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Areál koupaliště v Lovosicích je od tohoto víkendu nově rozdělený na kuřácké a nekuřácké zóny, informovala o tom radnice na svých sociálních sítích. Novou prodejnu chce otevřít obec Hrobčice na Teplicku. Ve své části Mukov zastupitelé schválili odkoupení bývalé hasičské zbrojnice na návsi v Mukově za 480 tisíc korun. Část zámeckého areálu v Zákupech na Českolipsku čeká obnova. Barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Areál liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat zbourat původní kotelnu. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo večer auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí bylo zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá, útočníka ale identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Po ránu většinou čekáme jasno, odpoledne a večer bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a výjimečně bouřky. Teploty dnes vystoupí i ke 32 stupňům. V platnosti je výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberecké ulici Košická se u nájezdu na silnici R35 řeší policie srážku autobusu s osobním autem. Pozor, v Bílině na silnici 1/13 je kvůli stavebním pracem uzavřený jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 6 hodin a téměř 40 minut v dobrém ránu na severu. Jedna z písniček, které nestárnou. Olympik a okno mé lásky. V Ústeckém kraji aktuálně platí výstraha před nebezpečím požárů. Ta výstraha se týká především vyprahlé krajiny, ale o požárech vědí své i severočeská města. Třeba velký požár v roce 1517 byl opravdovým milníkem v historii královského města Louny. Víc nám o něm teď řekne Renáta Filipi.
1: Největší požár, který Louny zažily, se odehrál v roce 1517. V kronikách se můžeme dočíst, že 25. března tohoto roku přišel tovaryš do domu jedné vdovy a založil oheň, který se větrem rozšířil. Ovšem je zde i druhá verze, taková ryze úřednická. Ta uvádí, že 2. května 1517 město vyplatilo odměnu katovi, který upálil jistého padoucha. Tím byl takzvaný chodec, tedy bezdomovec, který podle obžaloby založil požár na několika místech najednou. Oheň zničil obě velká předměstí, kostel, most a hradby. Mimochodem, podobný požár zažil i Most nebo Plzeň. Z Loun zbyly jen ruiny, které se odklízely několik let. Naštěstí v kronikách nejsou žádné záznamy o obětech na životech. Ovšem všechno zlé je pro něco dobré, jak se říká, a tato katastrofa nakonec Louny paradoxně posunula výrazně kupředu. Velký požár byl totiž jakýmsi mezníkem, symbolickým i ekonomickým. Oheň město skoro zničil a v dalších letech pak nastala éra rozkvětu a z původně provinčního místa se stalo jedno z 10 nejbohatších měst v zemi. Dobu před velkým požárem připomíná třeba věž kostela svatého Mikuláše nebo Žatecká brána.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6 hodin 45 minut, k tomu posloucháte Dobré ráno na severu, ve kterém vám já od rána říkám, že dneska bude hezky, ale to byste poznali, předpokládám, sami pouhým pohledem z okna. Tak doufám, že meteorolog Jan Hrubý, který má dnes službu v Ústí na Kočkově, nám k tomu dnešnímu počasí řekne víc. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak moc hezky tedy dneska bude?
2: Dneska to vypadá, že aspoň ráno a dopoledne bychom měli mít ještě zmenšenou oblačnost, a to nějaký skoro jasno až polojasno. Vlastně i teď máme hodně málo oblačnosti, vyskytuje se nám spíše taková ta vyšší průsvitná oblačnost, ale během odpoledne a večera očekáváme, že by měla být postupně zvětšená oblačnost, a taky se nám odpoledne a večer vyskytnou ojedinělé přehánky nebo i bouřky. A co se týče teplot, tak dneska očekáváme od 29 až do 32 stupňů Celsia, a zejména v Polabí a v Poohří, tam očekáváme, že by mohlo být ještě o stupeň více, a to až do 33 stupňů Celsia.
1: Ty přehánky a bouřky sebou nese studená fronta, kterou ve svých předpovědích taky máte. Co kromě toho od té fronty ještě můžeme čekat? Jak ovlivní počasí na severu Čech?
2: Tak vlastně ta studená fronta nás bude ovlivňovat až někdy během večera a spíše až v noci se nám na ní vyskytnou srážky. A ty srážky v noci očekáváme ojediněle, ale k ránu by těch srážek mohlo být více, a to i na většině území, ale budeme to ještě upřesňovat dle toho, jak budou vycházet modelové výstupy, a je taky šance, a to jsem zapomněl říct, ještě na dnešek je možnost i bouřky, a ty bouřky hrozí i v noci, ale jenom asi ojediněle, a taky máme ještě, jsem zapomněl říct, na dnešek výstrahu na požáry. A když se vrátím k té noci, tak tam ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 16 stupňů Celsia, a v noci nám bude foukat mírný západní vítr o rychlosti 3-7 metrů za sekundu, a v přehánkách nebo v bouřkách nám může vítr i zasilovat.
1: Říká meteorolog Jan Hrubý. Já děkuji za předpověď počasí, přeju hezký den, no a někdy zase ve vysílání Českého rozhlasu Sever naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: fouká, obezvětří, ani dnes to příliš foukat nebude, tedy až do chvíle, než nad naše území dorazí ta zmiňovaná studená fronta, o které jsme před chvílí v Dobrém ránu na severu mluvili s meteorology. No a bezvětří v kombinaci s teplem znamená, že sáhneme po nějakém osvěžujícím nápoji. Jestli by měl být ledový a pokud ledový bude, co udělá s naším zdravím, to si teď poslechněte od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Ledové nápoje přinášejí rychlé subjektivní osvěžení, ale tělo musí vynaložit energii na ohřev tekutiny, což generuje vnitřní teplo. Z dlouhodobého hlediska jsou pro správnou hydrataci a trávení vhodnější nápoje vlažné. Po vypití ledového nápoje tělo reaguje zvýšenou snahou o vyrovnání teploty, což může paradoxně vyvolat pocení. Než buňka vstřebá ledovou vodu, potřebuje ji nejprve ohřát. To může trvat poměrně dlouho a do práce se zapojí celý organismus. Za ten čas se tělo dostane do vodního deficitu a vy budete mít pořád žízeň, i když jste právě vypili půl litru. Tak si to shrneme. Voda by se měla pít vlažná. Zapomeňte na led. Když už si neodpustíte ledový drink, pijte po malých doušcích. Nelijte do sebe půl litru nápoje najednou. Je to pro ledviny velká zátěž. A ještě, vlažná voda po ránu detoxikuje tělo a pomáhá s zažívacími potížemi. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever. Na minutu o zdraví.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Teplicích dnes odpoledne otevírají nové molo na Horním rybníku v Zámecké zahradě, stálo bezmála 10 milionů korun. Zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku má obnovené fasády na nádvoří. Zaměstnavatelé loni se svými zaměstnanci řešili přes 630 tisíc pracovních úrazů. Dnes po ránu čekáme a dopoledne jasno, odpoledne spíš zvětšená oblačnost, teploty i do 32 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno, přeje František Janačík. V Teplicích dnes 14:30 odpoledne otevírají nové molo s půjčovnou Pramic na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun, zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
4: Technik změnil druh dřeva, kterým je obložené molo. Místo původního konstrukčního řeziva zvolil lepené lamely z modřínu, které jsou odolnější a stabilnější. Kvůli skalnímu podloží rybníku se zase měnil způsob zakládání betonových pilířů. Nové molo na rybníku v Zámecké zahradě poskytne dosud chybějící zázemí pro půjčovnu loděk. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku sokolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy, říká Eliška Vránová z Městského informačního centra.
5: Je to tím, že už je toto novější z grafito po té barokní přestavbě. A tady Hanto je to starší, tedy po té renesanční po Hišperkárách, takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
2: Loni v Česku v práci utrpělo zranění přes 630 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, ale inspekce práce nemá. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského získat 30 tisíc vojáků ze Severní Koreje. Chystá se od ní údajně přijmout taky další zařízení pro odpalování balistických raket. Ukrajinský prezident to řekl ve svém pravidelném večerním proslovu zveřejňovaném na sociálních sítích. Kyjev má podle Zelenského k dispozici komplexní zpravodajské informace o ruských plánech. Severní Korea už předloni vyslala do bojů v kurské ruské oblasti v Rusku přibližně 14 tisíc vojáků.
3: Sport.
2: Fotbalisté Teplic vyhráli v úvodním kole nové sezóny šance ligy nad Bohemians 3-1 dvěma góly, k tomu na stínadlech pomohl Matěj Upulkrab. Trenér Teplic Zdenko Frťala by si přál, aby jeho svěřenci předváděli nebojásnou hru i dál.
6: My jsme v té přípravě pořád zdůrazňovali hráčům, aby měli odvahu, aby měli herní odvahu, protože každý hráč je prostě v něčem silnější, v něčem slabší, ale Bohemka má taky jakoby svou kvalitu.
3: Počasí.
7: Oblačnost. Čekáme výjimečné bouřky, teploty vystoupí i ke 32 stupňům Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem dnes pokračuje u závěra průtahové ulice Přístavní. U hlavního nádraží je to kvůli

0: Petr Novák a jedna z písniček, které nestáhnou ve vysílání Českého rozhlasu Sever 12 minut po sedmé. Před námi je dnešní kalendárium Petra Jungmana, tedy takový sumář událostí, které se v historii udály právě 26. července. A já myslím, mohu dopředu prozradit, že dojde i na české sportovní úspěchy.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 26. července. Svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z misu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
4: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
3: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
4: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
3: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
4: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
3: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
5: Alexandr Šupenič, bronzový!
3: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Už klasik kdysi konstatoval, že léta v Čechách umějí být rozmarná. Důkazem toho jsou maximální teploty, které meteorologové evidují. V souvislosti s datem 26. července jsou to v minimech necelé, je to v minimech necelých 8 stupňů Celsia. Taková zima byla v roce 1958. Naopak maximum to je mnohem vousatější, 1782. a 35 stupňů nad nulou. No a právě tomuhle rekordu se budou blížit dnešní odpolední teploty. Podle meteorologů by v Polabí a v Pohoří mohly vystoupat ke 33 stupňům Celsia. Na ostatním území se budou pohybovat mezi 29 až 32. K tomu budeme mít ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude převládat zvětšená oblačnost a během noci by mohlo i zapršet. Ojediněle se přeháňky nebo bouřky mohou objevit už v pozdním odpoledni nebo na večer. Taková je tedy předpověď pro dnešní den. 7 hodin a 19 minut. Přeji pěknou neděli s Českým rozhlasem Sever.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slza a jejich katarze 7 minut před 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A před námi je trocha sportu. První gól v novém ročníku fotbalové šance ligy dal útočník Teplic Matěj Půlkrab. Na stínadlech se pak trefil ještě jednou a výrazně pomohl k vítězství domácích nad Bohemians 3-1.
1: Tepličtí fanoušci oslavovali výhru, úspěšný vstup do sezony a taky dvoubrankového střelce Matěje Půlkraba, který tak dosáhl na metu 50 ligových gólů.
2: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50, ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů, já jsem si 50 ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám to za vápnem, tak mě zve na cokoliv, kamkoliv.
1: Odměny od bývalého spoluhráče ze Sparty Bořka dočkala se tak Půlkrab stále nedočkal. V obou případech se na stínadlech trefil zblízka do odkryté části branky. Kromě toho se ale často zapojoval do akcí, zbíhal k záložníkům, až trochu s přihmouřením oka připomínal Harryho Kanea, ke kterému Půlkrab vzhlíží.
2: A tak Harry Kane zrovna je můj velký oblíbenec, takže na něj rád koukám. Je to asi jako když jezde z motokára, se kouká na F1.
1: Vtipkoval 29-letý Půlkrab o tom, že mezi ním a útočníkem Anglie a Bayernu Mnichov je velký rozdíl v kvalitě. Ale vzhledem k tomu, že sezóna Bundesligy ještě nezačala, je na tom Půlkrab gólově zatím lépe než Kane. Fanoušci Teplic samozřejmě byli po zápase spokojení, ale chtějí víc takových výher. Na začátku utkání s Bohemians si pomocí chorea odvážně řekli o evropské poháry. Většinu plachty pokryl obrázek kopečkové zmrzliny. Na každém kopečku byla jedna z evropských soutěží. Konferenční a Evropská liga a úplně nahoře Liga mistrů. To je ještě hodně daleko, ale do ligové sezony vkročili Teplice nejlépe, jak mohli. Vítězstvím a 3 body. Z Teplic Adam Procházka, Český rozhlas.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Buďte opatrní na podvody, které zneužívají dobré jméno Českého rozhlasu a také České televize. Víc informací o nich se dozvíte ve zprávách, které už za malou chvíli přinese František Janačík. Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. V nich podvodníci na základě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplacích hrozí přirážkou 10 000 korun. Z lidí se ale jen snaží vylákat osobní a platební údaje. Na zprávy nereagujte. V Chomutovském zooparku vznikne nová trvalá expozice. Zaměří se na ztrátu vody v krajině a potřebnosti mokřadů. Dvouletý projekt zaštiťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Do konce letošního roku bude hotová rekonstrukce společenského domu Střelnice v Děčíně. Dělníci v červnu začali s výměnou částí stropních konstrukcí a nosných trámů. Malý sál a restaurace dostanou nové sádrokartonové podhledy. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. S nabídkou na odkup 1,2 MWh se na kraj obrátila sama obec v rámci sdílení elektřiny. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 pohřešovaných evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Pátrali po nich poté, co jejich motorový člun nedorazil do cílového přístavu. Přeživší záchranářům řekli, že se jejich loď rozlomila v důsledku špatného počasí na moři. Dnes čekáme po ránu většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a výjimečně čekejte bouřky, teploty dnes vystoupí i ke 32 stupňům. V platnosti je výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Klášterci nad Ohří počítejte s uzavírkou v ulici Kapitána Jaroše u obchodního domu Tesco. Je to kvůli pracem na inženýrských sítích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: 7 hodin a téměř 42 minut v dobrém ránu na severu přišel čas pro všechny zahrádkáře. Je tu rubrika Pěstování bez trápení a my si v ní dnes něco povíme o netradičních rostlinách na našich zahradách, konkrétně o jedné, která získává čím dál tím větší popularitu. Jedná se o muchovník.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, v posledních letech získává oblibu nenáročný muchovník. Jde o keř nebo menší strom, který na jaře kvete drobnými bílými květy a během léta na něm dozrávají tmavě modré až fialové plody, které dozrávají postupně a vzhledem připomínají borůvky. Bobule můžeme jíst čerstvé, sušit nebo zpracovávat podobně jako jiné drobné ovoce, protože chutnají i ptákům, často je chráníme sítěmi. Muchovník má rád slunné stanoviště, ale zvládá i lehký polostín. Po zakořenění dobře snáší krátkodobé sucho a obvykle netrpí chorobami. Proto je vhodný i pro méně zkušené pěstitele. Ani řez muchovníku nebývá složitý. Keř si dlouho zachovává přirozený tvar i bez výraznějších zásahů. Většinou stačí občas odstranit staré nebo nevhodně rostoucí větve. Muchovník je příkladem rostliny, která spojuje užitek, nenáročnost i pěkný vzhled. A právě takové dřeviny si na zahradách nacházejí stále více příznivců. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Máme 8:02 a pojďme se podívat na to, jak teplo je právě teď na severu Čech. 18,2 stupně k tomu mají v Kadani, 15,5 v Mosteckém, v Telně 17, tolik hlásí Kočkov v Ústí nad Labem, no a 14,5 stupně měří v Děčíně. Pokud se podíváme do odlehlejších míst Ústeckého kraje, zjistíme, že v Krásné Lípě i ve Varnsdorfu mají aktuálně kolem 15. Teploty budou stoupat, a to na celém území Ústeckého kraje. Odpolední maxima předpovídají meteorologové mezi 29 až 32, někde dokonce 33 stupni Celsia. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne a večer pak bude mraků přibývat a mohly by se ojediněle vyskytnout přeháníky i bouřky. Pokud jde o srážky, tak v noci by měly být hojnější. Tolik tedy předpověď na neděli s datem 26. července. Pěkný den s Českým rozhlasem Sever přeje Lenka Šobová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie a Daniela a my si teď společně k nedělní snídani ve vysílání Českého rozhlasu Sever dáme něco sladkého. Ve Svědci na Teplicku totiž zpestřují svoji tradiční jakubskou pouť, soutěží o nejchutnější pouťový koláč. A letos nechyběly například kynuté koláče s různou náplní. O vítězi rozhodují vždycky návštěvníci a nemají to vůbec snadné.
1: No, zatím je to dobrý. Košno teď druhej. To je osvěžující. A ještě jedničku.
2: To je nějaká borůvka s tvarohem asi?
1: Borůvka, tvaroh. Dobrý. Všechny tři vzorky jsou dobrý.
2: Takže teďka bude těžké rozhodování, komu hodit.
1: To bude těžký.
2: Už víte, už jste ochutnávala.
3: Ano. Je to takový jakoby trošku nakyslej, že svěží hlavně.
2: On je takovej rybízovej, že jo?
3: Ano.
4: U stánku se soutěžními pouťovými koláčemi je plno. Návštěvníci hodnotí jejich vzorky.
5: Ty je hodně výborný, ta dvojka. Všechny jsou výborný.
6: Kde jsou tvoje?
7: Moje tady nejsou.
6: Velká
8: škoda.
4: Letos přinesly koláče tři soutěžící, mezi nimi Kateřina Seřišťová.
9: Jak to, že nás je tak málo.
2: Vy jste pekla?
9: Jo.
2: Pekla jste? Tak povídejte, který koláč je váš, který výrobek a jaký recept jste zvolila?
9: Já s tvarohem a s borůvkama a s červeným rybízem.
2: A to je nějaký váš rodinný recept?
9: No, tak vždycky tak něco jiného.
2: Velký kynutý koláč to byl.
9: No, takový střední jsem dělala.
2: Účastníte se pravidelně tady soutěže?
9: Snažím se. No, loni jsem byla druhá. Tak jako já se prokažu tradici, protože když to nebudeme dělat my místní, tak už asi nikdo, no.
4: A udržovat tradice, to byl taky záměr kulturní komise s nezávislou starostkou Barborou Bažantovou.
10: Takže bychom vlastně chtěli tak nějak zpestřit slavnosti obce a protože se ve Svědci vždycky pekly dobré koláče, pouťové koláče, tak vlastně kulturní komise se zavedla tuto soutěž, takže myslím si, že letošní rok je již třetím ročníkem.
2: Mm-hmm. Takže jdeme ochutnat.
10: Pojďte ochutnat.
4: Ze Svědce Jana Vitásková, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na Lovosickém koupališti jsou nové kuřácké a nekuřácké zóny. Speciální policejní tým objasnil 20 let starý pokus o vraždu v Hrádku nad Nisou. Útočník ale trestu unikne. V Paříži končí cyklistická Tour de France. Poslední etapa bude kratší kvůli požárům, které ohrožují jihozápad Francie. Od rána panuje jasno, odpoledne čekejte zvětšenou oblačnost a teploty i do 32 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Areál koupaliště v Lovosicích je od tohoto víkendu nově rozdělený na kuřácké a nekuřácké zóny. Informovala o tom radnice na svých sociálních sítích. Vedení města se tak rozhodlo kvůli četným podnětům od návštěvníků. Policistům se podařilo objasnit, kdo v roce 2007 popodal muže v Hrádku nad Nisou. Přibližně 30-letý útočník tehdy bezdůvodně bodl do hrudníku obsluhu čerpací stanice. Muž útok přežil, pachatele se ale policii nepovedlo najít, a to i přesto, že vyšetřovatelé zveřejnili jeho popis. Vypátrat ho až po letech pomohl speciální tým, který se na podobné neobjasněné trestné činy zaměřuje.
4: Skupina Tempus jako jediná z útvarů z celostátní působností systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
2: Pachatel trestu unikne, v době útoku byla promlčecí lhůta vraždy a pokusu o ní 15 let. Ve Francii končí 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší, protože ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
5: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty v zápase prvního kola nového ročníku šance ligy prohráli na hřišti Nováčka zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. V dalších zápasech Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Dnes jsou na programu další tři zápasy. V 15 hodin nastoupí Slavia proti Slovácku. V 17:30 začnou hrát Jablonec a Olomouc a ve 20 hodin začíná derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
3: Počasí.
2: Po ránu většinou slunečno, odpoledne a večer už bude postupně převládat zvětšená oblačnost, ojediněle čekejte přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty vystoupí i ke 32 stupňům Celsia. V platnosti je výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 Bílině je kvůli stavebním pracem uzavřený jeden jízdní pruh. V dopravních špičkách čekejte kolony. V Chabařovicích na úseku pokračují oprahy průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Tam se projíždí Kivadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásné letní ráno s Českým rozhlasem Sever. Na zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem se společně vypravíme v našem vysílání v následující půlhodině, kterou zpěvem zahájíme Kišbírka a po něm s jednou z písniček, které nestárnou, taky Ilona Čáková. Dobré ráno a pěknou neděli s námi.
3: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Malý vůz Ilony Čákové je už za námi. Za námi je taky 10 minut z hodiny po 8. A před námi je rubrika, kterou připravuje Martin Písařík a prozrazuje nám v ní, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se

0: nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Pokud po pohledu z okna odhadujete, že je před námi krásný letní den, tak se nemýlíte. Teď ráno a dopoledne je oblaha skoro jasná až polojasná. Pokud se někde objevuje oblačnost, tak je to taková ta vysoká a průhledná. Bude se to měnit. Odpoledne a večer by mraků mohlo přibývat a tak je tu možnost také výskytu přeháněk nebo bouřek. To ale nic nemění na tom, že je před námi krásný letní den s teplotami až do 32 nebo dokonce 33 stupňů Celsia. Já myslím, že léto, jak má být, tak si ho užívejte společně s námi, s Českým rozhlasem Sever.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: byla.
1: Český rozhlas Sever vás určitě neopouští. Z někdejší ruiny je perla města. Skončila obnova z grafitové výzdoby na nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice památku postupně opravuje už 2 dekády a další možná 10 let. Opravy ještě potrvají. Teď už jsou ale hotové všechny fasády a přístupná už je i část opravených interiérů. Brzy přibudou další.
2: My tady máme hned 2 typy z grafit. Blíže k nám můžete vidět ilizní bosáž diamantového řezu, to jsou takzvaná psanička. Ta pochází z času Hirschbergáru, jsou to ta nejstarší, první, která kdy zámek měl.
3: Popisuje průvodce Adam Macháček.
2: Ta zbylá kompozitová obdélníková z grafita jsou z času Lichtensteinu a jsou to tedy ta novější.
3: V novodobé historii zámku to není první velká oprava cenné barokní a renesanční výzdoby.
2: Možná vám něco řekne jméno akademika Olbrama Zlupka. Ten jsem se svým týmem zavítal roku 1952 a právě tato z grafita nám obnovuje. Nebýt jeho, tak se nám zachovala asi jako ta, která můžete vidět vně na fasádách.
3: Kromě 7 místností je opravené už také sklepení, ještě ale není přístupné. Díky Elišce Vránové z městského infocentra ale mohu nahlédnout dovnitř.
4: Tak, a tohle je teda nový vstup do sklepa.
5: Ano.
4: Je opět překrytý dřevěným zákrytem z tesaných trámů, slečených dohromady dřevěnými kolíčky. Vy jste to teda už tady dodělali? Víceméně.
5: No, už je to hotové, ale ještě v současné době neprovázíme, jelikož tady nemáme všechny dostupné exponáty, ale sklepení jako takové už máme opravené. My teď jsme vlastně v té nejstarší části sklepení.
4: Ano, my jsme sešli po několika řadách schodů a teď už jsme přímo v místě, které začíná být pro mě nízké. A je tady podlaha vlastně v podstatě vytesaná do skály. Já tady posvítím telefonem a tam se končí dalším schodištěm.
5: Ano, vlastně když přijdeme úplně k němu, tady vidíte, přímo před sebou už vidíte Čedičovou skálu, vlastně na které náš zámek stojí.
4: Ano, takže tady ti kopáči toho sklepení tehdy skončili.
5: Přesně tak.
4: Jo, tady je teda ten základ.
5: Tady můžeme vidět ten původ té věže, která tady byla. To se nám tady odkrylo, to zdivo je jedno z těch nejstarších, které tady máme.
4: A tady ten formát, že to je překryté jenom takhle mříží, to zůstane?
5: Ano. Nemáme zatím vlastně v plánu to nějak zadělávat, takže hlavně je tam mříž, které by nám tam návštěvníci nechtěli skočit.
4: Ano. Protože oni by propadli možná tamhle ven dokonce spod podhradí,
5: že jo? Ano, ano.
3: O letních prázdninách jsou na zámku komentované prohlídky několikrát denně od pátku do neděle. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

8 hodin a 27 minut do nové půjčovny lodiček v Teplické zámecké zahradě vás ve zprávách o 8:30 pozve František Janačík. Ještě předtím ale jeden velký hit od ABBY. Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Teplicích dnes odpoledne v 14:30 otevřou nové molo s půjčovnou Pramis na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město nakonec přes 10 milionů korun. Město Louny začne už zítra opravovat zhruba 0,5 kilometru ulice Vladimírská. Dělníci podle mluvčí Pavly Kutlu vymění asfalt, opraví podklad a také třeba obrubníky. V Česku se zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo na 30 000 dobrovolníků, se jedná o pokles. V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil třeba Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státě Georgia. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal ve Spojených státech mistrem světa v kontaktní disciplíně kayak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Dnes čekáme po ránu a dopoledne většinou slunečno. Odpoledne a večer začne postupně převládat zvětšená oblačnost. Ojediněle se k večeru přidají přehánky a výjimečně bouřky. Teploty vystoupí i ke 33 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem dnes pokračuje u závěra průtahové silnice 1/30, přístavní u hlavního nádraží. Je to kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pěkná muzika se hraje nejen v Mexiku, ale taky na severu Čech a line se vám do uší s frekvencí Českého rozhlasu Sever. Tohle byl Michal Tučný, za malou chvíli Peter Kent, ještě předtím ale divadlo. I to a pěkné se na severu Čech hraje už tradičně. A my se teď podíváme do historie severočeského divadelnictví, do časů, kdy divadla obrážela své diváky v maringotkách.
1: Slavní severočeši.
2: Jednu z nejdéle působících kočovných divadelních společností v Čechách vybudoval severočech Josef Martin Kulas. Narodil se v roce 1808 v Kadani. Někdy kolem roku 1840 získal divadelní koncesi a založil vlastní soubor, později známý jako Kulasova společnost. Zpočátku měla německý repertoár. Oblíbené byly rytířské hry, veselohry a lidová představení. Později hrála také v češtině. Nejvýznamnější období Kulasovy kariéry přišlo po roce 1851. Tehdy poskytl zázemí slavnému Josefu Kajetánu Tylovi, který se stal uměleckým správcem souboru. Společně s ním přišli i další významní herci, například Magdalena Forchheimová Skalná, Anna Forchheimová Rajská, František Krumlovský nebo Karel Šimanovský. Úspěch českých představení ale narazil na odpor úřadů. V roce 1852 byla další česká vystoupení zakázána. Společnost se na několik let vrátila k německému repertoáru, později však opět uváděla české hry. V dalších desetiletích Kulas udržoval svou společnost při životě a spolupracoval s řadou schopných umělců a organizátorů. Významnou postavou byl například Josef Štandera. Nemocný a téměř slepý Josef Kulas se roku 1879 vedení společnosti vzdal. Zemřel v únoru 1880 v Libochovicích. Za téměř čtyři desetiletí své práce významně přispěl k rozvoji českého divadla v době národního obrození.

0: počasí.
1: Necelých 8 stupňů Celsia měřili meteorologové 26. července roku 1958. Nebojte se, takováhle zima nás dnes rozhodně nečeká. Naopak, ty dnešní teploty se spíš budou blížit historickým maximům, která jsou evidována na úrovni 35 stupňů nad nulou. Dnes by odpoledne mohlo být až 33, 29 až 32. To jsou ty nejpravděpodobnější odpolední teploty na většině území Ústeckého kraje. Teď ráno a dopoledne máme oblohu jasnou až polojasnou. Odpoledne a k večeru se to bude trochu měnit. Objeví se zvětšená oblačnost a možná taky přeháníky nebo bouřky. To ale nic nemění na tom, že den, který právě začíná, bude pěkný, letní a teplý.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jitka Zelenková dospívala 50 minut po 8 a před námi je pozvánka na zajímavou akci, kterou dnes můžete na severu Čech navštívit. Dnes totiž začínají komentované prohlídky Krušnohorského divadla v Teplicích. Podrobnosti pro nás zjišťovala naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, dobré ráno.
1: Pěkné ránko.
0: Tak co přesně si zjistila?
1: Krušnohorské divadlo v Teplicích zve návštěvníky na dnešní komentované prohlídky, které představí historii i současnost této výjimečné budovy. V 11 hodin začíná okruh městské sály věnovaný společenskému životu divadla a jeho reprezentativním prostorám. Ve 14 hodin navazuje okruh Noblesa za oponou, který návštěvníky seznámí s fungováním divadla a jeho zákulisím. Obě prohlídky doplní výklad průvodce s řadou zajímavostí a příběhů spojených právě s Krušnohorským divadlem. Za prohlídky se platí vstupné.
0: Kam všude se návštěvníci podívají v rámci okruhu městské sály?
1: Okruh městské sály představuje Krušnohorské divadlo jako významné společenské centrum Teplic. Návštěvníci si prohlédnou hlavní foaje s historickou výzdobou, někdejší divadelní restauraci a kavárnu. Zavítají také na terasu s netradičním pohledem na okolí divadla. Součástí prohlídky je malý sál s tanečním parketem i podzemní bar, které při běžné návštěvě zůstávají veřejnosti skryté. Přiblížena bude historie budovy i její proměny v průběhu let. Řeč bude také o významu divadla pro lázeňský život Teplic. Mluvit se bude o plesech, koncertech, tanečních večerech i slavnostních banketech, které se kdysi v divadle konaly. Zajímavostí je, že se v divadle kdysi podávaly i léčivé minerální prameny z různých českých lázní. Součástí výkladu budou i méně známé příběhy spojené s jednotlivými sály. Prohlídka tak nabídne pohled na divadlo, který běžný návštěvník při představení nezažije.
0: No a co nabídne okruh nazvaný Noblesa za oponou?
1: Okruh Noblesa za oponou zavede zájemce do míst, jako je hlavní divadelní sál, foaje i smetanová síň. Otevřou se také prostory zákulisí a zázemí jeviště. K vidění budou divadelní kostýmy i další vybavení používané při inscenacích. Návštěvníci se dozvědí, jak funguje jevištní technika i kolik profesí se podílí na vzniku jedné inscenace. Zazní také zajímavosti z historie budovy i současného provozu. Vysvětlen bude například divadelní výraz ponorka, který má v Krušnohorském divadle svůj specifický význam.
0: No a jestli chcete vědět, jaký, vyražte na prohlídku Krušnohorského divadla v Teplicích. Právě na tu nás totiž zvala Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teploty v Ústeckém kraji dnes ojediněle vystoupí i ke 33 stupňům. Ústečtí dobrodruzi propojují aktivní obyvatele města Ústí nad Labem. Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena, policie dál pátrá po podezřelém. Stále převládá jasno, odpoledne čekejte zvětšenou oblačnost a teploty vystoupí na tropické hodnoty. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Ústeckém kraji se dnes nevyhneme teplotám s tropickými hodnotami nad 30 stupňů Celsia. Jak v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever řekl ústecký meteorolog Jan Hrubý, odpoledne a k večeru začne přibývat oblačnost. Objeví se i přehánky a ojedinile bouřky. Nejtepleji podle Jana Hrubého bude v Polabí a v Poohří.
2: Očekáváme od 29 až do 32 stupňů Celsia a zejména v Polabí a v Poohří, tam očekáváme, že by mohlo být ještě o stupeň více, a to až do 33 stupňů Celsia.
0: Dobrovolníky, spolky i další obyvatele, kteří chtějí zlepšovat život v Ústí nad Labem, propojuje uskupení Ústečtí dobrodruzi. Združují například organizátory sousedských akcí, lidi pečující o komunitní zahrady nebo ty, kteří obnovují drobné památky. Říká to jedna z hlavních představitelek dobrodruhů Michaela Valášková.
3: Existujeme čtvrtým rokem, kde jsme se formou sněhové koule snažili na sebe nabalit, kontaktovat se a zjistili jsme, že v tom městě existuje tisíce aktivních obyvatel. Dneska je nás několik stovek a dalo by se říct, že každým rokem přibývají noví a noví.
0: Němečtí policisté dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže. Je podle nich vázaný na islamistický extremismus a policie na svém webu zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. Auto do davu na berlínském Prideu najelo krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena, dalších 16 lidí bylo zraněných, z toho 3 jsou v ohrožení života. Organizátoři akci předčasně ukončili. Německý kancléř Friedrich Merz označil útok za odporný. Podle něho jde o útok na celou společnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězně. Na Stínadlech porazili Bohemians 3-1. Dvakrát se prosadil Matěj Půlkrab, který díky tomu dosáhl na metu 50 ligových gólů.
4: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50, ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů, já jsem z těch 50 ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám gól za vápnem, tak mě zve na cokoliv, kamkoliv. Tak na tenhle furt čekám.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme po celý den většinou slunečno a jasno, odpoledne a večer začne postupně převládat zvětšená oblačnost, ojediněle čekejte přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty čekáme ojediněle i do 33 stupňů. V platnosti je výstraha před požáry. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno. 115 cm, průtok 67 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici mezi Kozojedy a Vinařicemi na Lounsku leží na vozovce sražená srna. V Ústí nad Labem čekejte částečné uzavírky v ulici sociální péče při průjezdu kolem krajské nemocnice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Co se právě teď odehrává v mraveništích, co lesní mravence ohrožuje a jak se zapojit do jejich výzkumu, vám v druhé části svého povídání prozradí biolog Jiří Tůma.
1: O kořenech současného šamanismu jako jedné z podob dnešní západní alternativní spirituality si v další letní repríze budeme povídat s religionistkou Helenou Dindovou.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a uslyšíte nepravidelnou rubriku Napínavé bádání, tentokrát na kartografické téma.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Původně žertovný nápad se zhmotnil ve funkční skutečnost. Dva francouzští inženýři zkonstruovali 40-gramový autonomní dron na hubení komárů. Hmyz lokalizuje podle akustického signálu, typického zvuku křídel. Následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače, kteří bzučí jinak. Dron vybavený ultrazvukovým sonarem je schopen chránit předem určenou oblast a sám se dobíjí.
0: Jak ukázalo nedávné dotazníkové šetření, na každého Čecha připadá za loňský rok v průměru 33 návštěv lesa. Jen asi desetina populace lesy navštěvovat nechce nebo nemůže. Častým důvodem návštěv je přitom sběr hub a lesních plodů. Přestože byl loňský rok houbařsky podprůměrný, lidé si přinesli v koších domů přes 20 000 tun hub. Na každou domácnost tak připadá v průměru něco málo přes 6 kg a 2,5 kg borůvek.
1: Kdy vzniklo první stálé osídlení na břehu Svratky v oblasti dnešního Starého Brna? Vědci se to snaží zjistit z ostatků ze starého hřbitova, který obklopoval rotundu asi z 11. století, zkoumanou v 70. a 80. letech v areálu dnešního starobrněnského kláštera. Až teď se podařilo moderními metodami datovat vzorek kosti z nejhlouběji uloženého hrobu, mezi léta 978 a 1049. Podle vědců to vznik Brna posouvá před rok 1000. První písemná zmínka je o století mladší.
0: Vesmírné agentury Ruska a Spojených států se dohodly na prodloužení provozu Mezinárodní vesmírné stanice ISS do roku 2030. Zároveň došlo k dohodě ohledně technických aspektů plánovaných národních vesmírných stanic, tedy jakýchsi společných standardů, umožňujících případnou koordinaci, bude-li třeba. NASA také požádala Roskosmos o detailnější koordinaci a úzkou spolupráci ohledně družic a jejich uskupení, aby se předešlo riziku srážek.
1: Indický vesmírný startup Skyroot Aerospace vypustil úspěšně na oběžnou dráhu kolem Země raketu Vikram 1, první orbitální raketu vyvinutou soukromým subjektem v Indii. Orbitální mise Agaman, což v sanskrtu znamená příchod, má ověřit fungování všech důležitých systémů rakety, pohonu, navigace, řízení letu a telemetrie a získat data potřebná pro budoucí komerční využití. Už při své první orbitální misi však Vikram 1 vynesla na oběžnou dráhu 6 nákladů.
0: Patří mezi ně vědecká zařízení, třeba robotické rameno určené k odstraňování vesmírného odpadu, kamera pro sledování Země a pár satelitů, včetně jednoho německého.
1: Součástí nákladu byly také dva symbolické předměty – lotos z laboratorně vyrobených diamantů a malá zlatá raketa s mikroskopickými sochami tří významných indických vědců.
0: Podobné mikroskopické sochy by mohly obdivovat třeba mravenci. Ti ale mají jiné starosti a také jiné problémy. Za chvilku si o tom povíme víc. Planetárium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V našich lesích žije hned několik druhů mravenců z rodu Formica. Na jejich kupky můžete narazit na mnoha místech poměrně běžně.
2: Je to dobře, mravenci totiž hrají významnou roli v lesním ekosystému. Trochu jako policie a trochu jako zdravotnická služba.
1: O životě v jejich koloniích toho víme poměrně dost. Nové informace přináší poslední dobou třeba genetika. Povídali jsme si o tom v minulém planetáriu.
2: Řeč byla i o dalších obyvatelích mravenišť, symbiontech, kteří jsou na mravencích závislí. Desítky druhů bezobratlých živočichů by bez nich zkrátka nepřežili.
1: Mravenci také poskytují zdravotní služby ptákům, kteří se v mraveništích zbavují nepříjemných parazitů a sem tam si dají i nějakého mravence k svačině.
2: Jak jsme řekli, v našich lesích je mravenců zatím dost. V budoucnu to tak být nemusí. S čím by případně mohli mít problém? O tom si budeme povídat dnes.
1: Dozvíte se, co dělají mravenci v létě a také vám prozradíme, jak se i vy můžete zapojit do výzkumu a sledování mravenišť. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Co mravence ohrožuje, proč potřebují ochranu a čím k ní může přispět monitoring mravenců a jejich kupek v rámci mezinárodního projektu MonitAnt, třeba i se zapojením veřejnosti?
2: O tom si povídáme s Jiřím Tůmou z Ústavu půdní biologie a biogeochemie Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.
3: Ten monitoring je důležitý a to, proč teda se snažíme zapojit i veřejnost, že my víme o spoustě populací mravenců, kteří se vyskytují na spoustě míst naší země a v Evropě to samé, ale my nedokážeme zmapovat ty změny, ty jsou důležité. Jak teda jsou ty populace na tom dobře nebo špatně v průběhu let? Pokud se mění ta naše krajina, anebo ty způsoby, jakým obhospodařujeme zejména lesy, tak mění se i ty populace mravenců. Takže i ty silné populace, které na některých místech máme, to jsou třeba jako komplexy tisíců hnízd, tak i ty prochází poměrně razantními změnami. A je to i v důsledku například, já nevím, orkan Kyrill způsobil poměrně velké plochy bez lesí, potom se ten les pracoval, tak to je další zásah, že jo, musí se tam přijet s těžkou technikou, ty mraveniště se rozjedou a roztahají tou technikou lesní a potom ten les se zahustí tím, jak je tam nový porost. Může se vysázet nebo sám nechat s přirozenou obnovou zarůst, ale mravenci potřebují právě okraje lesa, takové ty světlinky. V tom hustém lese dokáže žít jenom snad jeden druh, který tady máme. A to jsou ty hlavní změny v těch našich lesích. A to je asi hlavně ohrožuje, tedy ten způsob hospodaření a způsob obnovy lesa. A když potom zmíním druhý vliv, který my hlavně teďka sledujeme teda v rámci projektu, je poškozování těch hnízd prasetem divokým. A to se zdá jako opravdu významný vliv. Když si představíme nějaký datlovitý ptáky, který třeba lítají na mraveniště a poškozují je, dělají do nich díry, tak to většinou to mraveniště přežije. Když to není teda v tuhé zimě a ta díra není opravdu hluboká, že by to hnízdo vymrzlo. Ale to hlavní poškození opravdu dělají divoká prasata. A my z těch hnízd, které sledujeme už 2 roky, z těch 50 hnízd, které sledujeme opravdu detailně, tak máme 20 až 30% poškozených hnízd do takové míry, že už to jako nepřežijí.
1: Proč to ta prasata dělají?
3: My jsme si původně mysleli, že tam chodí opravdu jako se živit na těch larvách a na larvách brouku, který se vyvíjí v tom hnízdě, že se tam prostě schání potravu, ale ono to vypadá, že se tam zároveň chodí vyspat na suché místo na podzim a v zimě, že si opravdu rozhrabají to hnízdo, to je suchý materiál, příjemný nejspíš, možná i teplý trošku, a oni se tam chodí spát v zimě, nebo se tak jenom jako porochnit, prasata jsou zvědavá a zkusí, co tam tak jako voní, jestli tam není něco snědku, pak se v tom trošku vyválí. A občas jako vidíte, že obrovská kupa, tak z ní nakonec zbyde opravdu jako placka nebo dokonce díra, že ji dokážou vyhrabat až do nějaké hloubky. Prasata jsou zvědavá, hravá, zároveň hladová, to všechno je dohromady nedobré pro mravence.
1: Takže naši lesní mravenci na tom nejsou úplně dobře, nebo je to ještě tak, řekl bych, únosné?
3: Naproti tomu, co jsem všechno řekl, tak si myslím, že se jim daří relativně dobře. Jsou ale druhy, které na tom dobře úplně nejsou a to jsou spíš takové jako speciální druhy, které žijí mimo les a nedělají úplně typické kupy. Ty stanoviště jsou opravdu jako vzácné kusy luk, které zarůstají, takže to jsou opravdu ohrožený druhy u nás a nejsou úplně běžní. Já myslím, že člověk se s nimi normálně nesetká. Ale obecně mravencům se daří relativně dobře, pokud zůstanou naše lesy v nějakém normálním stavu a časem budoucnu se budou vyvíjet i s těmi různými šetrnějšími způsoby hospodaření, tak myslím, že mravencům se bude dařit i dál dobře.

0: léto. Co se právě teď děje v mravenčích koloniích a jejich okolí?
1: Je tam opravdu živo, říká biolog Jiří Tuma. Mravenci jsou totiž na vrcholu své aktivity.
2: Larvičky se jim už vyvíjí, potřebují teďka přesně schánět spoustu proteinů, spoustu bílkovin, takže naplno loví, zakládají třeba nové satelitní kolonie, že to hnízdo se rozhodne, že potřebuje rozšířit svoje pole působnosti, tak dneska vidíme, jak si staví, my tomu říkáme satelitní kolonie, takže někde, kde třeba je strom zemšicemi, tak tam postaví malé hnízdo, časem se rozšiřuje, zvětšuje a pak máte teda ty komplexy několika hnízd vedle sebe silných, který spolu neustále komunikují, dokonce si vyměňují královny, potomstvo a tak dále. Takže teďka je ten pík té aktivity a vidíme, že teda naplno jsou využívané stromy zemšicemi, takže vidíte ty dálnice, co vedou lesem k nějakému stromu, kde jsou ty mšice nebo červci. A zároveň teda nejvíc loví ty mravenci, takže vidíte, jak jako tahají do toho hnízda opravdu kilogramy a kilogramy mrtvých housenek, brouků a tak dále. Ta aktivita je opravdu vysoká.
1: Váš projekt umožňuje zapojení veřejnosti v rámci takzvané občanské vědy. Jak vám mohou případní zájemci pomoci? Jak se mohou zapojit?
2: Úplně jednoduše. V podstatě na stránkách monitant.de najdete všechno, co k tomu potřebujete, včetně QR kódu. Takže stačí naskenovat ten QR kód nebo dojít na tu naši stránku a kliknout na odkaz. A můžete ve svém mobilu i offline ve staré možnosti internetu vyplňovat nám formulář, který je poměrně jednoduchý, je tam pár otázek, které jsou pro nás důležité. Potřebujeme hlavně vědět souřadnice toho hnízda, které se automaticky v tom formuláři teda vyplní, aby jsme věděli, kde to hnízdo je, jak je velké a je možnost ho tam i vyfotit právě, takže my potom jsme schopni z těch fotek říct, co to přibližně může být, kde se tak jako vyskytuje a na jakých stromech například je to hnízdo závislé. My jako vědci samozřejmě dokážeme projít jenom část území zájmového, kde mapujeme mravence, ale pokud nám pomůže veřejnost při svých procházkách v lese, tak my nakonec můžeme i ty silné populace nebo i ty ohrožené populace krásně vymapovat bez toho, aniž bychom tam museli náročně trávit měsíce práce v terénu.
1: Nicméně jste v terénu asi poměrně hodně, protože jak jsem si všiml, tak většina těch lokalit, které jsou zaznamenané zatím, tak jsou z jižních Čech a ten zbytek republiky není tak silný, řekněme. Takže možná byste mohl poradit, kde všude je možné ty kupy lesních mravenců hledat a co je třeba přitom nutné dodržet.
2: V zásadě na to nejsou úplně žádné podmínky. Když půjdete do jakéhokoliv lesa, ať už je to smrkový, dubový, borovicový, tak s velkou pravděpodobností tam najdete ty hnízda. Potom jsou druhy, které nás zajímají možná ještě malinko víc, a to jsou druhy mimo ty lesní stanoviště. To znamená, že okraje cest. Já když jezdím autem, tak teďka já mám vytrénovaný oko na mravenčí kupy, takže je vidím úplně všude. Ale to jsou právě druhy, které obsazují tyhle ty nelesní stanoviště, že jim stačí třeba jedna bříza a kolo on je tam prospívá, ale to jsou právě ty lokality například, které jsou jako poškozovány nejvíc vysekáváním kolem cest a tak. Takže když půjde člověk na procházku, kde je louka s pár stromy, když půjde do lesa, tak určitě s naší aplikací se nebude nudit.
1: To je v podstatě jakékoliv mraveniště.
2: Jakákoliv kupovité mraveniště těch velkých lesních mravenců hledáme. Nemáme žádné omezení, prostě jdem po všech lesních mravencích.
0: Je cílem projektu MonitAnt, podporovaného Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Prostředí pro život 2, připravit i nějaké návody nebo manuály?
1: Třeba pro lesníky nebo další profese spjaté s lesním hospodařením?
2: To by právě jsme moc rádi jeden z těch cílů nebo výstupů projektu zařídili a publikovali, že by to nebyla jenom vědecká studie, to je hlavní náplň mé práce produkovat vědecké studie, ale i teda ty populární články, včetně těchto manuálů. Takže my bychom rádi vytvořili manuál právě pro ochranáře, pro lesníky, pro biology, ale i pro veřejnost, kde by bylo uvedeno, jak podpořit ty mravence, majitel lesa, vlastník lesa, jak podpořit mravence ve svém lese, jak se starat o ten les, aby byl pro ně vhodný. Ale i když máte mravence na zahradě, co s nimi můžete dělat, když vám takzvaně přerostou přes hlavu a k čemu vám třeba můžou být dobrý. Takže my bychom udělali takový manuál praktický a zároveň na podzim budeme svolávat takový workshop nebo takovou konferenci, kde budou zváni jak veřejnost, tak odborná veřejnost, kde bychom tyhle ty rady a výstupy toho projektu rádi prezentovali.
1: To znamená, že ten projekt se už nějakým způsobem chýlí ke konci?
2: Ano, byl to tříletý projekt a tenhle ten rok je poslední, takže v prosinci prosinci měl být konec a my teďka právě finalizujeme všechny ty sběry a všechny ty údaje, které máme, ale ten projekt pro veřejnost, ta aplikace bude aktivní stále, ne, že končí projekt jenom teďka tenhle ten rok a běžel 3 roky, ale my bychom rádi jako měli další data od veřejnosti. Určitě není potřeba končit a házet flintu do žita, ale můžeme dál mapovat v dalších kusech lesa, jak jste říkal. U nás máme zmapováno díky mně a mým kolegům jižní Čechy poměrně dobře, nebo hlavně Šumavu teda, ale spousta toho chybí a budeme rádi za jakákoliv nová data.
0: Za mravenci jsme se do našich lesů vydali spolu s biologem Jiřím Tůmou z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.
1: Připomeňme ještě jednou adresu projektu, kde najdete veškeré podklady k tomu, abyste se mohli zapojit do monitoringu mravenčích kolonií. monitant.de.
0: Stránky bohužel nejsou v češtině, objeví se vám jejich anglická verze, kde hledejte pod záložkou Citizen Science. Přejeme vám spoustu zajímavých zážitků s mravenci.

0: Pojďme teď v rámci planetária navštívit jeden z mýtických ostrovů, které, jak se zdá, existovaly jen ve fantazii dávných kartografů.
1: Nepravidelnou rubriku Napínavé bádání pro vás chystá kolega Frederik Belinský.
0: Ne každý mytický ostrov z map dávných kartografů se cestovatelé pokoušeli najít. Ostrov Brazil hledal hned několik výprav, pochopitelně marně. Název ostrova Brazil, známého též jako O-Brazil nebo High-Brazil, je zřejmě irského původu a znamená velký, úžasný nebo báječný ostrov. Poprvé ho na svou mapu zakreslil roku 1325 Angelino Dulcert. Nachází se v Atlantiku na zeměpisné šířce jižního Irska. Je zobrazen jako okrouhlý ostrov, který pozdější tvůrci map často rozdělovali příčně ve směru od východu na západ úžinou či řekou. V roce 1436 se pod jménem Sola de Brazil vyskytl na mapě benátského kartografa Bianca. Najdete ho v Ortelově atlase z roku 1570 i na Mercatorově mapě z roku 1595. Někteří kartografové do svých map zakreslovali pro jistotu dva nebo tři Brazily naráz na různá místa. Není divu, že mořeplavci začali mýtický ostrov hledat. První výprava k Brazilu vyplula asi v roce 1452 pod velením portugalského kapitána Diego de Teivy. Dotkla se Sargasového moře, objevila dva nejzápadnější azorské ostrovy Flores a Corvo, ale Brazil ne. Na konci 15. století po něm usilovně pátrali kupci z anglického Bristolu. Celých 9 týdnů ho na širém moři hledal kapitán John Lloyd a po něm italský mořeplavec v anglických službách Giovanni Caboto alias John Cabot. Oba pochopitelně marně. V Irsku se zatím z Brazilu stala opravdová legenda. Z keltské a irské mytologie známe vyprávění o mizejících ostrovech. Občas jsou prý vidět z pevniny, ale nedá se k ním doplout. Před každým, kdo se o to pokusí, se potopí do hlubin. 9 takových ostrovů se prý každých 7 let vynořuje z mlžného oparu při pobřeží u Galway. Jedním z nich by měl být i ostrov blažených High Brazil nebo O-Brazil, obývaný mnichy a dalšími lidmi, kteří neznají bídu a trápení. V Galway se vyprávělo o muži, kterému se podařilo na High Brazilu přistát, pobyl tam prý nějakou dobu a vrátil se jako schopný lékař. Příběh vychází z osvědčeného schématu britské legendy o člověku, který žil v království víl a vrátil se s léčivou mocí. V roce 1674 tvrdil jakýsi kapitán John Nisbet, že ostrov viděl na své cestě z Francie do Irska. Prý ho obývali velcí černí králíci a kouzelník žijící v kamenném zámku. Ve skutečnosti šlo o fikci, příběh si vymyslel irský spisovatel Richard Head. Báječný ostrov Brazil zůstával na mapách dlouho, postupně se však ztrácel. Na mapě, kterou v roce 1825 nakreslil John Pardy, z něj zbylo nevelké skalisko Brazil Rock. Nacházelo se v dost frekventovaných vodách a protože by případně mohlo ohrozit plavbu, udrželo se v povědomí kartografů i námořníků ještě půl století. V roce 1870 předložil jistý W. Fraser irské zeměpisné společnosti dokument, podle něhož prý ostrov Brazil možná skutečně existoval, jenže se potopil. Jeho pozůstatkem má být mořská vyvýšenina Porcupine Bank, která se nachází západně od Irska ve 200-metrové hloubce. Myšlenka Brazilu jako druhé Atlantidy se od té doby občas vrací na stránkách různých publikací. Z map už Brazil zmizel. Hned poté, co roku 1873 britská admiralita usoudila, že žádné skalisko, natož ostrov toho jména z moře nikde nevyčnívá. Brazil zůstal jen legendou, ztraceným královstvím víl. Ještě zbývá dodat, že s Brazílií nemá ostrov Brazil nic společného. Název této jihoamerické země je odvozen od portugalského označení stromu Pau Brazil, známého také jako Brazilwood nebo Pernambuco, národního stromu Brazílie. Od raného novověku poskytoval tvrdé a odolné dřevo, ale také ceněné barvivo. Obě tyto komodity byly pro zemi významným vývozním artiklem.
1: Texty pravidelných i nepravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách hrajeme o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umísťují kosmické sondy?
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu vás čeká naše další letní repríza. Tentokrát v rytmu šamanského bubnu. Planetarium.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Začátkem loňského roku jsme v našem pořadu hodně vzpomínali na první vydání Planetária vysílaná před více než 30 lety.
3: Náš pořad se tehdy vysílal jednou měsíčně a dost se orientoval na různá tajemství, záhady, zkrátka na opravdové věci mezi nebem a zemí. V únoru 1995 byl hlavním tématem pořadu šamanismus.
2: Jedna mladá dáma nám tehdy vyprávěla o svém setkání se skutečným šamanem a o tom, jak ji toto setkání zasáhlo a ovlivnilo. Záznam jeho povídání se nedochoval, místo něj jsme vám proto v únoru loňského roku nabídli jiné, zcela současné šamanské povídání.
3: Pojďme si ho zopakovat. Šamani totiž nevymřeli a jsou s námi i dnes. Jen jsou možná jiní, než by někteří z vás čekali. Planetáriem vás v únoru 2025 provázeli Frederik Velinský a Zuzana Zejdová.

0: Co přesně je šamanismus? Tuhle otázku jsem položil Heleně Dindové z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se zabývá současnou západní alternativní spiritualitou, zejména právě šamanismem.
1: Šamanismus má strašně moc definic. A je to daný hlavně tím, že to je do jistý míry uměle vytvořený termín. Respektive šamanismus odpovídá jednomu typu náboženských specialistů na Sibiři, ale potom se tenhle ten termín začal používat pro různé jiné náboženské specialisty všude různě po světě, kteří si potom taky mohli začít říkat šamani, i když v té své vlastní tradici ten šamanismus jako takový nebyl, nebo se mu tak neříkalo. Ale abychom se nezapletli do těch definic, tak úplně nejjednodušší a pro mě docela funkční definice je, že šaman je nějaký náboženský specialista, který v nějakém typu změněného stavu vědomí jde na cestu do jiných světů, nebo jeho nějaká kulturně definovaná část, tam něco vykoná pro dobro svého klienta nebo své komunity a zase se vrací zpátky. A tuhle cestu podniká záměrně. Teďka jsem to říkala tak strašně opatrně proto, že všechny ty věci, o kterých jsem mluvila, jsou strašně kulturně podmíněné. Třeba změněný stav vědomí. Někdo může používat buben, někdo psychotropní látky. Někomu může cestovat duše, někdo cestuje jakoby celý. Někdo cestuje pomocí duchovních spojenců, někdo cestuje do horních světů, někdo cestuje do dolních světů. Těch světů může být jako variabilní množství a všechny tady ty věci jsou hrozně kulturně podmíněné. Takže proto tady ta definice taková obecná.
2: Oborů vědeckých, které zajímají ti šamani, je také asi řada.
1: Šamanismus je nějak fascinující téma pro spoustu vědních oborů i pro laickou veřejnost. Z těch vědních oborů, kromě jakoby etnologie, antropologie, folkloristiky, tak je taky zajímavá pro religionisty, psychologi, psychiatry, adiktologii, může být zajímavá pro archeology nebo historiky, muzikology. Arteterapii jsem viděla používat nějaké šamanské principy, takže těch oblastí, kam ten šamanismus zasahuje nebo kde se nějaký ty jeho znalosti třeba dají využít potom i je vlastně strašně moc.
2: Obecná představa šamana je nějaký tanečník ověšený kostmi a péry, který poskakuje u nějakého ohně, ale to asi není úplně správná představa.
1: Není ale zároveň hodně špatná, je to taková stereotypní představa. Jak jsem mluvila o té kulturní podmíněnosti, tak tohle je jedna z těch kulturních podmíněností. Nemáme jakoby záznamy od toho nějakého 17. století o šamanismu na Sibiři. Máme popisy transovních rituálů, kde ten šaman opravdu upadal do nějakého hlubokého tranzu a tak, ale ten současný šamanismus, ten změněný stav vědomí je takový hrozně jako mírný. Jak my nejsme zvyklí úplně ty posedlostní stavy zažívat, tak i ty naše změněné stavy vědomí jsou spíš jakoby mírného charakteru, ale to je opravdu kulturní a může se to hrozně moc lišit.
2: Takže u těch přírodních národů už dneska šamany nenajdeme.
1: No, určitě najdete a sami se tak rádi budou označovat. Ale je otázkou zase, co pod tím šamanismem budeme si představovat. Je to tak, že jak je ten šamanismus taková oblíbená duchovní tradice, tak občas se pro nějaké náboženské techniky, které jsou jako specifické pro tu kulturní lokalitu, používá ten termín šamanismus, protože on je třeba hodně dobře srozumitelný pro to západní publikum, takže třeba i ty původní nativní obyvatele nějaké oblasti, třeba chudí, tak vlastně tímhle tím, že se označí za šamany, tak můžou pro sebe získat nějakou prestiž, nějaký zadostiučinění a i nějaký finanční jako benefit v podobě třeba těch cest západňáků za nima, protože najednou ta moudrost, kterou oni jakoby mají, nebo tu tradici, kterou mají, začíná zajímat i ty bohaté západňáky, kterým na to začínají jakoby dávat peníze a zároveň je začínají respektovat. Takže se občas říká, že vlastně kulturní dědictví, kterým je označujeme za šamanismus, může přes ten pojem šamanismus dostáhnout nějakého respektu, který by jinak vůbec neměl, kdyby se to jmenovalo tím původním nativním názvem. Přičemž, jak jsem říkala, šaman je specifický náboženský specialista ze Sibiře, konkrétně od Tunguzů nebo Evenku.
3: Nějaké ty šamany máme i v naší současné západní euroamerické civilizaci.
0: Kde bychom měli hledat kořeny současného šamanismu, až u těch zmíněných sibirských ohňů?
3: Do jisté míry ano, říká religionistka Helena Dindová.
1: Má kořeny v nějakých etnografických encyklopediích, které prostě sbíraly ta data ze Sibiře, kde se opravdu mluvilo o nějakých náboženských specialistech, kterým se říkalo šamani. A postupem času, někdy třeba v romantismu, se ze šamana prostě stal prototyp duchovního mistra, individua, který je tak hluboce napojený, nacítěný na to svoje nitro a autentický v tom svém projevu, že vlastně se ta postava stala populární. Potom velký velký přerod šamanismu do nějakého obecného povědomí a v polovině 20. století, především s prací religionisty Mirce Eliadeho, který měl takovou strašně slavnou, do dneška velmi vlivnou knížku Šamanismus a archaické formy extáze, kdy vlastně definuje šamanismus jako nějaký prvotní a bezprostřední přístup, který může mít člověk s tím, co on nazývá posvátno, to znamená s něčím, co nás převyšuje a tak. Od těch 60. let ten šamanismus v této formě získal ohromnou pozornost a potom se začal rozšiřovat i po tom západním světě. Takže třeba dneska spoustu těch současných šamanů jede vlastně v myšlenkách Mirce Eliade a potom jeho nástupců, jako byl Carlos Castaneda nebo Michael Hartner, kteří nějak definovali, co ten šamanismus by měl být, nezávisle na těch původních kulturních kontextech, ze kterých šamanismus vyšel.
2: Jak se stát šamanem dneska?
1: Asi úplně nejjednodušší cesta, jak se dneska stát šamanem, je jít na nějaký šamanský workshop. Většinou ho organizuje škola, která se jmenuje Foundation for Shamanic Studies, kterou založil v 80. letech Michael Hartner a která vlastně školí, možná bychom mohli říct v uvozovkách, certifikované šamany, kteří potom tady tu verzi šamanismu, který sám Michael Hartner nazval jádrový šamanismus, posílají dál do světa, takhle vlastně školí to západní publikum. A to je nejčastější forma, jak se s šamanismem dneska setkáváme. Na tom základním kurzu se naučíte takzvaně šamansky cestovat. Což znamená, že v nějakém lehkém změněném stavu vědomí, můžete si to představit třeba jako meditaci nebo spíš vizualizaci, se budete snažit dostat se z tohoto světa do jiného světa. V tom harneriánském jádrovém šamanismu se pracuje s koncepcí horního a dolního světa a v tom horním nebo dolním světě se budete snažit najít svého spojence, což může být něco, čemu se říká silové zvíře nebo spirit animal. A v tom horním světě to může být nějaký moudrý rádce nebo tak. A potom, když tady ty své průvodce získáte, tak s nimi můžete nadále v té běžné realitě pracovat jako s takovými konzultanty nebo rádci. U těch lidí, co praktikují dlouho šamanismu, když jsem s nimi dělal rozhovory, tak třeba ty spojenci fungují jako intuice, že řeknou jako tudy ne, nebo na tohle dávej pozor, můžou fungovat třeba i takhle.
2: Jak se dosahuje toho změněného stavu vědomí?
1: Při těch kurzech, když nebudeme mluvit o kurzech, které používají nějaké psychotropní látky, drtivé většině se jedná o bubnování. Vedoucí šaman toho workshopu začne bubnovat na buben v takových pravidelných intervalech a vy se vydáváte za zvuku bubnu na tu svoji cestu.
2: Jak se vlastně liší ten současný postup nebo přístup tady u nás v té západní civilizaci a jak to bylo s šamanismem u těch přírodních národů?
1: Dřív to bylo tak, že jste se třeba šamanem vůbec nechtěl stát, ale nějak vás to třeba zavolalo a často jsou i dokumentované případy, že se tomu ti dotyční bránili, nechtěli nebo museli hodně onemocnět, než se zjistilo, že vlastně ta nemoc je šamanská nemoc a je to nějaké povolání k tomu výkonu té funkce. Nebo taky jsou zaznamenané případy, že ta funkce byla nějakým smyslu dědičná, to znamená, že jste v rodu musel mít šamana, abyste se sám taky mohl stát šamanem. A vlastně to šamanství znamenalo nebo mohlo znamenat nějakou ostrakizaci z té většinové společnosti. Dřív se lidé šamanů báli, tak žili tak jakoby na okraji společnosti. Zároveň i třeba máme zkazky o tom, že oni nejen, že žili na okraji společnosti, ale žili i na okrajích svých genderů. Nebylo třeba jasné, jakou genderovou identitu mají, nebo ji mohli měnit, nebo si mohli brát, nebo spát s lidmi, který normálně v té společnosti by nešlo jakoby na základě svého pohlaví, aby tohle provozovali. Takže ten šaman byl taková ambivalentní postava od začátku do konce. Zatímco dneska ten šamanismus je prostě hrozně demokratizovaný. Šamanem se můžete stát za ten víkendový kurz, jak jsem říkala, a je to naopak brané jako nějaká jednoduchá, snadná metoda, jak vlastně navázat kontakt s tím jiným světem, která vás principiálně neohrožuje, která je principiálně bezpečná a kde se můžete mnohé dozvědět o sobě i o ostatních.

0: Existuje v současném šamanismu nějaká jednotící struktura, co si jako šamanistická církev má svůj centrální orgán nebo nějaké vedení?
1: Velmi jednoduše. Neexistuje a nemá, říká religionistka Helena Dindová.
2: Samozřejmě nemůžeme mluvit o šamanské církvi, to se jakoby příčí za o té podstatě šamanismu. Na druhou stranu můžeme mluvit o nějakých třeba jednotících prvcích, který ten šamanismus by mohl mít. A jak jsem říkala, tím, že se v 60. letech ten zájem o šamanismus zmainstreamizoval a tím, že velké slovo při formování toho, jak by ten šamanismus měl vypadat, měl Michael Hartner a ta jeho nadace pro šamanská studia, tak vidíme, že se časem vyprofilovaly nějaké společné prvky, které dneska, když budete k šamanům i různě po světě, tak budou stejný. Třeba spíš se bude využívat nějaké cesty do horních a dolních světů, přičemž třeba v tom tradičním šamanismu vůbec není zřejmý, jestli musí být jako horní a dolní světy. A není zřejmý, jako kolik by jich mělo být v různých kulturách, jich různě. Není taky zřejmý, koho tam potkáte. V tom současném šamanismu tam většinou potkáte právě ty změněné průvodce nebo nějaké duchovní spojence v podobě spirituálních zvířat nebo silových zvířat. To, co je také společné tomu současnému šamanismu, je, že ty světy, do kterých šaman cestuje, jsou relativně bezpečné a jsou obývány relativně hodnými bytostmi. To v tom tradičním šamanismu, tam naopak jakoby šaman často s těmi duchy třeba bojoval nebo vysílal duchy, aby ublížili někomu, a rozhodně vlastně celé to pojetí jiných světů nebylo bráno jako nějaká příjemná vizualizace, ale jako pěkně nebezpečná procházka temnými místy.
3: Já teda mám představu, asi nejsem sám, že ti šamani jsou taky svým způsobem nějací léčitelé těla i duše, za pomocí jakých praktik takové léčení třeba probíhá.
2: To je určitě pravda, ale důležité je taky říct, že to léčení, které je dneska dominantní a s kterým se potkáváme nejvíc, tak rozhodně v historii různých šamanismů nebylo dominantní. Šamani uměli dělat strašně moc jiných věcí, jako třeba měli divinační schopnosti, uměli říct, kudy půjde sobí stádo. Taky tam byla velká role právě jako chránit komunitu před těmi zlými duchy, kteří se tam na té Sibiři třeba vyskytovali, nebo v tom pralese, který se vyskytují. Uměli mezi sebou válčit pomocí těch duchů, nebo sesílat kletby mezi sebou i na třeba cizí komunity. Těch věcí bylo mnohem víc. Některé role byly i ceremoniální, obřadní třeba v rámci toho daného náboženského systému. Ale máte pravdu, že dneska, když se řekne šamanismus, tak krom toho, že si představíme někoho bubnujícího okolo ohně, tak si zároveň představíme někoho, kdo léčí. Šamanské léčení je podskupinou alternativního léčení a v medicínské antropologii byste se dočetl, že to patří k symbolickému léčení, což znamená, že šaman nějakým způsobem s vaší nemocí pracuje jako se symboly, které se snaží dát do nějakého smysluplného rámce. Teďka to zní hrozně abstraktně, ale můžeme si to připodobnit třeba na takovém příkladě, že jedna respondentka, s kterou jsem vedla rozhovory, tak šla za šamanem, že se cítí špatně ve své práci, je unavená, nedává jí to smysl. Šaman začal bubnovat a říkal, že ji vidí jako strom, který má strašně rozvětvené větve a všude klestí a je neprořezané. Spolu nějak jakoby ten strom prořezali a jí se ulevilo. Ten strom symbolizoval to její přepětí v té práci a to, že jí jakoby pomohl takhle to vizualizovat a ten její problém vidět z jiné perspektivy a zapojit tam trošku jiné emoce a třeba najít v té alegorii toho problému nějaké řešení, tak jí vlastně nějak jakoby pomohlo. Kdybych jsem to měla popsat jakoby z druhé strany, jak šamané léčí, jako, jak oni říkají, že léčí, tak oni vlastně říkají, že je to jednoduchý v tom smyslu, že pokud je člověk nemocný, tak mu něco přebývá nebo chybí. A oni dávají věci do rovnováhy. Tomu typu léčení se říká holistické léčení. A to, když něco přebývá, tak znamená většinou, že šaman vidí ve vás nějakou entitu, která by tam být neměla, a zkusí domluvit, aby šla pryč, nebo ji zkusí vyhnat. A ona potom odejde a tím odezní i vaše psychické, vztahové nebo fyzické problémy. A nebo opačný případ je, že v člověku něco chybí a šaman volá tu chybějící část zase zpátky. Vydává se třeba na nějakou výpravu, kde vidí, že jste kdysi v minulosti opustili svoji spontaneitu a přivádí vám ji zpátky a vy potom vítáte. A tím, že tu spontaneitu si takhle začnete připomínat, tak možná i ve vašem životě vzklíčí víc radosti. Takhle je ten základ toho, jak funguje šamanské léčení. Když jsem se o tom bavila s psychoterapeuty, tak říkali, že tam jsou průniky. A dokonce jsem znala i šamany, kteří si dělali psychoterapeutický výcvik. Jsou tam rozhodně i oblasti, kde se to jakoby rozchází, že třeba ten příběh té nemoci, ten šaman artikuluje spíš on a spíš ty metafory hledá on, než by je hledal ten klient, když to při té psychoterapii klient většinou vypráví ten příběh, že jo, nebo se snaží tam nějak dobrat se toho. Tak je tam rozdíl mezi tím, že třeba v tom šamanismu ta silová zvířata nebo ty duchovní spojenci nebo ztracená část duše, ta spontaneita, jsou brány jako vážně, jsou to brány vnímaný jako reální entity. Není to alegorie na strom. Na nějaké úrovni existence jste taky tím stromem. Ale fakt je, že jak psychoterapie, tak šamanismus se nějak snaží tomu klientovi odlehčit pomocí toho, že mu pomůže nalézt ten příběh, jak o sobě bude mluvit, tak aby to mělo nějakou perspektivu do budoucna.
0: Jak je to se současným šamanismem u nás? Liší se nějak od té západní šamanské scény?
2: Světová scéna je dneska hodně globalizovaná, podléhá hodně vlivu té Harnerovy nadace pro šamanská studia. A to do té míry, že třeba původní obyvatelé, kteří řeknou, že jsou šamani, tak můžou dostat od Harnerovy nadace stipendium, které jim zajistí peníze na jejich živobytí. To znamená, že třeba ta nadace pro šamanská studia každoročně sponzoruje několik šamanů, tu z Bolívie, tu z Koreje, tu ze Sibiře, a dává jim vlastně peníze na to, aby mohli provozovat tu šamanskou živnost. Tady té nadace se říká Living Treasures, živoucí poklady. No ale vtip je v tom, že abyste tu rentu mohl dostat, tak musíte praktikovat ten šamanismus, který tady ta škola rozpoznává jako šamanismus. To znamená, že se zase utvrzujete v tom, jak ten šamanismus má vypadat, a podporujete zase ty formy, které vypadají jako to, co vy si myslíte, že je ten šamanismus. My jsme součástí tady toho globalizovaného světa, takže náš šamanismus vypadá hodně podobně jako ten severoamerický nebo spíš ten euroamerický. Jezdí k nám hodně šamanů ze zahraničí při různých třeba festivalech. No a pak tu máme generaci jako českých šamanů, kteří začínali hlavně v 90. letech a kteří jsou hodně ovlivněni tou harneriánskou školou, která má svoji evropskou centralu ve Vídni, což je opravdu blízko. A taky se to odráží na tom, že třeba mimochodem na Slovensku byl ten šamanismus svého času ještě silnější a populárnější než u nás v Čechách.
3: Takže hodně šamanů máme?
2: No, já myslím, že máme spíš hodně sympatizantů se šamanismem. Ono to totiž je tak, že dnešní alternativní spiritualita, nebo jak se lidově říká třeba EZO, je charakteristická tím, že se tam prolínají různé duchovní proudy. Tu můžete meditovat, udělat si kurz reiki a dojít si za šamanem, ale nejsou tam jakoby exkluzivní funkce šaman nebo mistr reiki. Nebývá to tak časté. Těch profesionálních šamanů, kteří se živí jenom šamanismem, zas tolik v České republice není, abych typla, že bude třeba tak 20. Ale je to jenom můj odhad z toho, jak jsem dělala rozhovory a terénní výzkum.
1: Výsledkem tohoto terénního výzkumu byla monografie Český šamanismus v rozhovorech, vydaná v roce 2018.
0: Pokud vás toto téma zaujalo, určitě si ji můžete půjčit třeba v knihovně a zahloubat se důkladněji než při poslechu Planetária.
1: O současném světovém i českém šamanismu jsme si povídali s Helenou Dindovou z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
0: A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
4: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
0: Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Výstrahy před požáry platí do dnešní půlnoci také pro Ústecký kraj. V sobotu zasahovali krajští hasiči u desítky požárů. Liberecká nemocnice už spustila ostrý provoz nového energocentra. Z Česka postupně mizí směnárny. Stále převládá jasno, odpoledne čekejte zvětšenou oblačnost, teploty vystoupí nad tropické třicítky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Do dnešní půlnoci platí výstraha před zvýšeným rizikem požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat oheň v přírodě, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat nedopalky. Taky je třeba být pozorný při používání zemědělské techniky i v okolí železničních tratí, kdy můžou jiskry od kol nebo brzd zapálit porost. V Ústeckém kraji zasahovali hasiči v sobotu u desítky požárů. Hořelo i na polích nebo v lesích.
3: Podle mluvčího krajských hasičů Tomáše Kalvo hořela v Trmicích na Ústecku tráva u železniční vlečky, v Krupce na Teplicku hořelo v lese, v Prackovicích na Litoměřicku zase u Lipové aleje, v Bechlíně na Litoměřicku se zvrtlo vypalování sršňů a v Hrobu na Teplicku vyjeli hasiči k nenahlášenému pálení. Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Areál liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli stavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat zbourat původní kotelnu. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý chod nemocnice, říká zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek.
4: Zásobuje nemocnici teplou vodou, tak párou, to potřebuje zejména stravovací pavilon. Je to spojené s potrubím liberecké teplárny, takže v případě nouze si nemocnice může pomoci, ale i naopak, tento provoz je schopný zásobovat část města horkou vodou.
2: V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven. Informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungovala v tuzemsku směnáren zhruba dvojnásobek. Podle banky situace ovlivňuje hlavně digitalizace a nárůst oblíbenosti placení kartou. Roli ale mohlo hrát i období pandemie COVID-19 a také úbytek turistů. Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit přes 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil. Nejvíce je zasažený departement Gironde. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednou z úseků jižně od města. Paříž nasadila do bojů z požáry 1400 hasičů, pomáhají také vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Další evakuaci nařizovalo večer také Španělsko, i tam hasiči bojují s plameny v okolí města Madrid.
1: Počasí.
2: Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně zvětšená oblačnost, k večeru se ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes od 29 do 33 stupňů, to zejména v Polabí a v Poohří, na horách čekejte teploty do 27 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průjezdu Českou Kamenicí se u čerpací stanice Orlen srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mám je posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: To už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychlo obrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, je strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jo. Jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí za syrova, jako?
2: Opravdu, to byly takový různý, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže s ní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně. Nešlo.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínáš, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říkala, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti, si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, naschledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skla. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teploty v Ústeckém kraji dnes ojediněle vystoupí i ke 33 stupňům. Hrobčice na Teplicku chtějí v části Mukov otevřít bezobslužnou prodejnu. Českolipská radnice v létě dělá ve školách jenom drobné opravy. Stále převládá jasno nebo skoro jasno, odpoledne čekejte postupně zvětšenou oblačnost. Teploty vystoupí i nad tropické třicítky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Ústeckém kraji se dnes nevyhneme teplotám s tropickými hodnotami nad 30 stupňů Celsia. Jak v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever řekl ústecký meteorolog Jan Hrubý, odpoledne a k večeru začne přibývat oblačnost, objeví se i přehánky a ojediněle bouřky. Nejtepleji podle Jana Hrubého bude v Polabí a v Poohří.
4: Očekáváme od 29 až do 32 stupňů Celsia a zejména v Polabí a v Poohří, tam očekáváme, že by mohlo být ještě o stupeň více, a to až do 33 stupňů Celsia.
2: Novou prodejnu chce otevřít obec Hrobčice na Teplicku v části Mukov. Zastupitelé schválili odkoupení bývalé hasičské zbrojnice na návsi v Mukově za 480 tisíc korun. Vedení obce tam chce postavit moderní prodejnu s bezobslužným provozem, která bude nepřetržitě dostupná.
5: Hrobčice už požádali o 200-tisícovou krajskou dotaci na stavební úpravy budovy. V září podají žádost o podporu z programu na technologické vybavení prodejny až do výše 350 tisíc korun. Zhruba stovka obyvatel Mukova přišla o prodejnu v květnu, kdy tam přestala dojíždět pojízdná prodejna Dubské pekárny. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Českolipská radnice letos v létě dělá ve školách jenom drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové nové venkovní hřiště a základní umělecká škola část nových rozvodů. Na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech radnice kompletně opravit dvě velké školy. U architektonicky neobvyklé stavby školy Sever musí radnice o rekonstrukci s autory jednat s Libereckým a tedy ateliérem Sial. Národní muzeum v americkém Washingtonu má mít nově před vstupem varovné cedule. Návštěvníky mají upozornit, že muzeum nevhodně přepisuje historii. Tvrdí to prezident Donald Trump, který nařízení vydal. Jde o další z jeho výtek historikům, kteří podle něho nedostatečně vyzdvihují kladné momenty amerických dějin. Cedule mají obsahovat nápis Varování. Expozice v tomto muzeu připravili lidé, kteří nechtějí, abyste milovali svou zemi. Prezident Smithsonian muzea Lonnie Bunch prohlásil, že zpráva Bílého domu není férovou charakteristikou práce muzea. Umístění cedulí odmítla i největší asociace amerických historiků. Sport. Fotbalisté Slávie odpoledne zahájí obhajobu titulu v Šancelize. Na úvod sezóny je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. V půl šesté začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin večer východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. V úvodu sezóny prohrála Sparta i Plzeň. Pražané podlehli v Brně Zbrojovce 1-3 a Viktorka prohrála s Libercem taky 1-3. V dalších zápasech Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0. Počasí. Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně bude převládat zvětšená oblačnost. K večeru se ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty od 22 do 33 stupňů, to zejména v Polabí a Poohří. Na horách čekejte teploty do 27 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha před požáry.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte před 61. kilometrem ve směru na Prahu pozor na porouchané vozidlo. V Liberecké ulici Americká policie řeší nehodu dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Přátelé a milovníci všeho, co je takzvaně old fashion, hlavně v hudbě, vám všem přeji dobrý den. Vy ostatní si určitě připomenete orchestr Era Dvorského, mladší pak Ondru Havelku a jeho Melody Makers, nebo originální pražský synkopický orchestr, používající zkratku OPSO. Tak v tomto duchu se budou odvíjet skladby. Samozřejmě, že i se zpěváky z té doby. I orchestr Karla Vlacha nahrál již v letech 1951 a 57 podobný repertoár. A zahájí tehdejší šéf Karla Vlacha Jan Werich s babičkou Mary.
2: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata, šeří se v příboji sázavy. Ale za to krčmářova chata, křepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný

0: Dali město drahý,
1: nejkrásnější.
0: Jedu volit do Prahy.
2: Do Praha má.
0: Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády má štěchovické peklo s švajsnou svatojánských

0: dráhy, po proudu až do Prahy, stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje. Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
1: nevadí
0: na předáka, je to mládí.
1: To mládí
0: ze všech, všech nejvíce,
2: víc a více,
0: volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila.

0: volbama zabitou, vzal k sobě manitou.
1: V té době nebyla tak velká škála zpěváků a zpěvaček pro nahrávání jako nyní. Ale záznamy jsou a dobré, jako s Alicí Farkašovou, která nám vysvětlí, že láska jde po světě. Na všechno byl čas. S partnery se důkladně prozkoumat a ne jako dnes hrrně. Proto bylo daleko méně rozvodů, i když se také někdy pán nebo paní zatoulali mimo domov.

Vy, co jste milovníky starších nahrávek z filmů, tak na Českém rozhlase Sever se právě v pořadu Retro dozvíte podstatné. A také i hned uslyšíte. Vlasta Burián v každém filmu si musel zaspívat. Byl to jeho koníček a tak jinak nedal, než že to tak bude, jako nyní s dívkou z Granady.

už to mám dost, rozhodní se pan Janínek v hospodě. Dneska se nebudu domů plížit, přijdu úplně normálně, jako když jdu z práce nebo z kostela. Ať si zkusí stará ceknout. A co když cekne? Zeptá se pochybovačně kamarád. Necekne, jela do Brna. To Jiřina Salačová by neudělala. Ta si vybírá jen toho, koho

Karel Effa byl komik a Rudolf Cortés pan zpěvák. Proto by mě nikdy nenapadlo, že spolu naspívají duet. A ještě ke všemu, že to bude flašinetář.

Karel, myslím ještě Efu, jednou malinko vyjel na svou ženu. Mám takový pocit, že o své šaty pečuješ mnohem víc než o mě. Máš pravdu, souhlasí manželka. Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez nich ne. To s jiným Karlem, Gotem, se Olinka Svoborová ukazovala ráda. Byla to jeho první láska, jo? Opravdu, tak to bylo. A připomene, když nám bývalo 16.

Muž trochu pod parou se snaží otevřít dveře od auta. Co pak v tomhle stavu chcete řídit? Ptá se strážník, který pána pozoroval. Helejte, tamhle je zastávka, jeďte s autobusem a pro auto se sem zítra veďte. Ale to nepůjde, pane policisto. A proč by to nemělo jít? Protože když pojedu s tím autobusem, tak se mi nevejde do garáže. Možná, že se něco podobného stalo Richardu Adamovi, když viděl Měsíc ve víně.

0: zrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Jak tak poslouchám, naladili jsme se na něžnou vlnku, která by se určitě líbila Věručce Rackové. Té zůstala v hlavě lavička v jasmínu. Možná třeba proto, že tam vysedávala, nebo i randila se svým budoucím manželem, což byl slavný konferenciér, dnes by se řeklo moderátor, Jiří Štuchala.

by se líbilo Jaromíru Vomáčkovi, skladatelovi, recesistovi a manželu Ivety Simonové, která posléze zaspívá, až se dozví proč. Dva muži vedou třetího, který sotva stojí na nohou. V tom je zastaví policajt. Máte štěstí, že mám dobrou náladu. Jdeme s manželkou na koncert Ivety Simonové, proto vás nebudu trestat pro opilství. No dovolte, horadí se jeden. Pro jaký opilství? To je náš generální ředitel. Někdo mu ukradl služební bourák a my ho teď učíme chodit.

Jiřina Salačová už zpívala. I Rudolf Cortez. Ale spolu ještě ne. Paní Salačovou jsem poznal osobně letmo, ale Rudolfa Cortéze jsem zažil ještě i jako kolegu na jevišti. A také v televizním pořadu, který uváděl Karel Štědrý. Diskotéka pro starší a pokročilé. Velmi úspěšný pořad. No, nevadí, čekám. Tak se totiž jmenuje ten duet.

písničce, kterou zaspívají sestry Alanovi, se představí opět Jan Werich. Ale tentokrát jako textař. A kdyby se vám zdálo, že jste tuhle písničku Funikuli Funikula slyšeli i v jiné úpravě, máte recht. Zpívali nás několik společně s Karlem Gottem.

Rudolf Cortés se ptá Milana Chladila, v kolik že zítra odjezd. Milan odvětil, že v 5 od Karlínského divadla. Druhý den ráno u Chladilu telefon, ospalý Milan vzala, tam se ozvalo. Čočo, tak kde jsi? Už tu stojím 20 minut, jak blb a nikdo nikde. Milan myslel, že samozřejmě v 5 hodin odpoledne, ale to už Rudolf začínal mít tu blbou nemoc. A i přesto ho Milan vzal do programu, aby se soustředil na jiné myšlenky. To byl kamarád. A ještě mu půjčil Ivetu.

písnička se jmenuje Velký a malá. Kdyby bylo na mě, nazval bych to Velký a velká. Já jen mohu nyní uvést ještě jednou Věru Reckovou z písní Zdá se mi zdá.

Jurita Čeřevská byla sexina. Jako by třeba řekl nevzdělanec kus. Opravdu něco jako nyní třeba Jitka Čvančarová. Jen s tím rozdílem, že neměla tanečníka, ale doktora, právníka. A proto si nikdo z kolegů na Juditu netroufl. A kdyby přeci jen chtěla změnu, sáhla si pro chlapce sama. S Cortézem byli nádherný pár. A i když se píseň jmenuje Jarní láska, myslím, že to bylo zimně.

Dostáváme se, milí posluchači, nejen k milostným chvilkám, ale také ke konci našeho retra. A jelikož Milan Chladil byl vždy a skoro všude žádaný, a to i ve slunné Itálii, bude mu patřit dnešní rozloučení. Arrivederci Roma, to zaspívá Milan. Já řeknu naslyšenou za týden a ahoj.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Zámek Duchcov pořádá mimořádné prohlídky zámeckých sklepení. Liberecký kraj odkoupí od Jindřichovic elektřinu z tamních větrných elektráren. Převládá oblačno a během odpoledne a večera bude místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 32 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun, přitom se z ní lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné vízy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Říká mluvčí Českého rozhlasu Lidie Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Návštěvníci zámku Duchcov na Teplicku se dnes dostanou do zámeckých sklepení. Uvidí tam například průvod valštejnské cihly. Zájemci se mají včas zajistit vstupenky, které jsou k dostání online. Další možnost k prohlídce sklepů bude až první víkend v září. Duchcovský zámek si letošní návštěvnost zatím chválí, říká průvodkyně Tereza Slonová.
4: Zatím je o něco vyšší, než byla návštěvnost v loňském roce, protože my i jak jsme potom otevřeli ten nově zrekonstruovaný okruh kasela na zámku, tak i ten nám teďka tu návštěvnost poměrně zvedá.
2: Okruh Kasanova na zámku otevřeli v Duchcově loni v září, ukazuje pokoje, ve kterých žil slavný dobrodruh. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. S nabídkou na odkup 1,2 MW hodiny se na kraj obrátila sama obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj schválila. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Ta platila pro jižní Moravu a nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy, včetně Ústeckého kraje, Českolipska a Liberecka. Ode dneška se týká také východní části republiky. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat na zem cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče.
1: Počasí.
2: Během dnešního odpoledne a večera bude převládat postupně zvětšená oblačnost a ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni, zejména v Polabí a v Poohří až 33 stupňů, na horách až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 za exitem na Doksany ve směru na Ústí se srazila dvě osobní auta. A stále dejte pozor, v Liberci dvě osobní auta se tam srazila v Americké ulici. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Lenkou Šobovou.

Přeji krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. 12.12, právě tolik by teď měli ukazovat vaše hodiny, pokud jdou naprosto přesně, protože právě tolik ukazují ty naše a ty přesně jdou a ohlašují začátek nedělních poledních písniček na přání. A vy víte, že si u nás teď až do jedné můžete nechat zahrát písničku, která potěší buď vás nebo někoho z vašich blízkých. Stačí, když nám pošlete třeba e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz nebo zavoláte na číslo 475 212 212 a posílat můžete i SMS zprávy. Pro ty máme speciální číslo 90 011 04. No a právě v těch SMS-kových přáních přistála žádost o písničku pro všechny Aničky, respektive o zahrání sestře k svátku do Varnsdorfu. No a ta sestra se jmenuje Anička. Písničku jí chce poslat Miluška. Ráda by Michala Davida a jeho pár přátel stačí mít, ale jelikož Michal David tuhle hodinu otvíral, tak já ho nemůžu zařadit, to prostě nejde. Tak jsem vybrala jinou o přátelství. Doufám, že Milušce ani Aničce to vadit nebude.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Tak to bylo první splněné přání v dnešní hodince, která patří posluchačům Českého rozhlasu Sever a mezi ty patří i Jirka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Já vás taky.
1: A chci vás poprosit o té orchestrálka skladba, a hraje Hnízdo Rosa na trumpetu a je to hezky, no, je to večerka italská.
0: Není na večerku trochu brzy?
1: No je, já půjdu ležet teď, až se najím, tak jdu.
0: No jasně, polední klid, to si taky zaslouží večerku, máte pravdu. No, tady je ta melodie, kterou chcete slyšet.
1: Jinak by to bylo pro manželku a pro všechny děvčata pečovatelku ve Čluknově u nádraží.
0: Tak jo, skladba je připravená, přeju pěkný polední klid vám všem, kteří máte šanci si ho dopřát a hezký zbytek neděle. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Ve 12 hodin a 22 minut nám večerku odtroubil Nini Rosso, posloucháte písničky na přání na Českém rozhlase Sever. No a mě zajímá, kdo se dovolal teď a komu chce nechat zahrát. Dobrý den, kdo tam?
1: Dobrý den, Ničko. Písnička samozřejmě bude pro vás, pro báječné rádio, pro mýho nemocného tatínka, který je nemocný a snažil jsem mu pomoct. Tady chodím, vede v noci, mu se o něj starám. Jo. A písnička bude pro mě, pro mou celou báječnou rodinu, pro celou rodinu do Německa a prostě všem, i těm, kdo nedává zahrát.
0: Jasně. Písnička je připravená, já doufám, že potěší nejen tatínka, ale taky vás. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju, jste hodná. Není zač.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever a s našimi písničkami na přání. A mě zajímá, kdo se dovolal teď a co si bude přát. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je Hanka z Přikrýho a dneska bych chtěla dát zahrát všem vnoučatům prostě a pravnoučatům a přeju jim všem prostě hodně zdravíčka a chtěla bych ještě poslat písničku Alence a Petrovi do Stehelčese, Božence do Liberce, Božence do Litoměříc, no prostě všem. A všem přeju krásný víkend a hodně zdravíčka. A já bych chtěla ještě naposled poslat ještě také písničku mému manželovi, který bohužel už nežije. No, prostě všem. A vám taky. A já vám moc a moc děkuju.
0: Nemáte vůbec zač, písnička je připravená. Hezké odpoledne, Hanko. Naslyšenou.
1: Mám taky, děkuju.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání a v nich teď taky Líbu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Líba z Děčína, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače. A tady ta písnička bude pro moji sousedku Janičku, protože ona vždycky mi občas donese koláč nebo buchtu a jsou dobrý. A potom to bude pro Romana a Káju do Benešova a jestli poslouchá moje sestra Ala, tak je to taky pro ní a jinak je to pro všechny posluchače, který poslouchá. Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky a nashledanou.
0: Nashledanou, tady je písnička, kterou jste vybrala a zdravím tu vaši šikovnou sousedku. Tahle dělba je moc prima věc, ona toho nemusí sníst tolik a vy máte něco sladkého bez práce. Ideální stav, myslím.

0: Tak tohle byly Goombay Dance Band. 12 hodin 37 minut jste s Českým rozhlasem Sever a jeho písničkami na přání. A tu další nám vybere, kdože? Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem Olga z Varnsdorfu.
0: Já vás zdravím, Olgo.
1: Já jsem se zapomněla představit, promiňte.
0: Nevadí, teď už to všichni víme. Olga z Varnsdorfu, a komu budeme hrát?
1: A já chci teda zahrát písničku pro moji pravnučku Aničku a ještě pro kamarádku Miladu, která je odsud z Varnsdorfu. Tak ona poslouchá, to vím, co to je, takže ať hezký poslech. Je to moc hezká písnička a vám moc a moc děkuji, paní Lenko.
0: Nemáte vůbec zač, vybrala jste písničku, kterou já osobně vůbec neznám. My Věru Špinarovou hrajeme celkem často, ale hrajeme pár jejich hitů. Ano. Písničku Čím je louka louce blízká jsem v životě neslyšela. Tak si ji teď schutí poslechnu. Díky vám,
1: tak
0: mějte
1: vám
0: se moc hezky.
1: Ať se vám líbí, já taky děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.
1: Na slyšenou.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josefa Laufra teď v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever vystřídá Václav Neckář, protože tady mám vzkaz, který dorazil do naší e-mailové schránky a který musím vyřídit. Dobrý den, chtěl bych poprosit o píseň od Václava Neckáře Je ráno, ano, k dnešnímu svátku mojí milované babičce Aničce Slaninové do Lipové u Šluknova. Přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Dcera Zuzana s manželem Václavem a taky Ondra, Tomášek a Nela.

Tahle píseň patřila všem Aničkám, které dnes slaví svůj svátek, tak všechno nejlepší od Českého rozhlasu Sever, který vám od 12 až do 1 hraje na přání, ale ta hodina nikdy nestačí. Blížíme se ke konci, do 1 už chybí pouhých 10 minut a nám už se do vysílání vejdou jenom dvě písničky, a to znamená dvě splněná přání. To první dorazilo od posluchačky Jarky z Krásného Března. Dobrý den, zahrajte písničku od Lunetiků, ať je hudba tvůj lék, a chtěla bych jí poslat paní Marcelce z Neštěmic, taky paní Martě z Barandova a paní Květě z Vysoké. Zároveň ale i pro všechny ostatní posluchače, kteří poslouchají. Tak tedy dáme si Lunetiky, no a dáme si taky Stinga a jeho Zlatá pole, protože o Fields of Gold si napsal Ondra, který tuhle písničku posílá všem posluchačům, kterým se tahle hudba líbí, a hlavně zdraví paní Sylvii z Prahy, kterou z našeho vysílání určitě znáte a dobře víte, že má přehled o tom, kdo kdy slaví narozeniny a kdo kdy u nás koncertuje, a zásobuje nás těmihle užitečnými a zajímavými informacemi. To byly tedy nedělní polední písničky na přání. Hezký den přeje Lenka Šobová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nových potenciálních dárců kostní dřeně se letos zapisuje méně než vloni. Ústecký kraj chce navýšit dotační program pro hasiče nebo strážníky o více než trojnásobek. V liberecké zoo návštěvníci uvidí mláďata supa hnědého i orlosupa mrchožravého. A převládá povlačno a během odpoledne a večera bude místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 32 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Česku se zatím letos přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se do registru po zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojení. Čím víc registrovaných lidí mají, tím je větší šance pacientovi vhodného dárce najít. Přes léto odebrání buněk může komplikovat cestování do některých destinací. Ústecký kraj chce zvýšit podporu pro hasiče, městské strážníky i záchranáře o více než 19 milionů korun. O navýšení dotací z původních 8 na celkových 27 milionů korun budou rozhodovat krajští zastupitelé. Důvodem je výrazně vyšší zájem o program, než se původně očekával, informoval o tom mluvčí kraje Martin Klimeš. Pokud zastupitelé navýšení schválí, kraj bude moci podpořit všechny podané žádosti, například na vybavení jednotek dobrovolných hasičů, městských policií nebo Českého červeného kříže. Lidé si v zoologické zahradě v Liberci můžou ve voliérách dravých ptáků vidět nové přírůstky. Jde o mládě supa hnědého a dva sourozence supa mrchožravého. Ten je nejohroženějším dravcem v Evropě. Zahrada je v odchovech ohrožených dravců úspěšná, říká zoolog Jan Hanel.
2: Se nám podařilo rozmnožit vlastně všechny naše supy, které tady v zoologické zahradě máme. Začali jsme orlosupem bradatým. Náš pár zafungoval jako zkušení náhradní rodiče, takže jsme odchovali úspěšně mládě, které se vylíhlo v Ostravě v zoo.
1: Více než 36 000 pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, zda utrpěli pracovní úraz, i tak u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
3: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
0: Počasí.
1: Převládá oblačno a ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Chomutově v Dobrovského ulici je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Chcete spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
1: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
0: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
2: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
3: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
4: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
2: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
0: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
2: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no.

0: A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly v podstatě, jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční, já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá, takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí, protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
2: Pak se někde natáhnout.
1: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům, a vlastně má to i určitou logiku, na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst, pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my Úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a její

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Terezíně hořela dvě auta a budova truhlárny. Škoda je několik milionů korun. Zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku má obnovené fasády na nádvoří. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Převládá oblačno a během odpoledne a večera bude místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Terezíně na Litoměřicku v noci na dnešek zachvátil oheň dvě auta a budovu truhlárny. Nikdo se nezranil. Škodu odhadl majitel na několik milionů korun. Příčinu požáru vyšetřuje policie. Informovali o tom ústečtí krajští hasiči na síti X. Renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy, popisuje Eliška Vránová z Městského informačního centra.
2: Je to tím, že už je toto novější z grafito po té barokní přestavbě. A tady Hanto je to starší. Tedy po té renesanční po Hišperkárách, takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
1: Zájemci v Turnově můžou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu. Informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 tisíc korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna.
3: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu. Například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA.
0: Počasí.
1: Během dnešního odpoledne a večera bude převládat postupně zvětšená oblačnost a ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni, zejména v Polabí a v Poohří až 33 stupňů Celsia, na horách 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě v Souši na kruhovém objezdu u jezera Matilda se porouchalo nákladní auto. Je to na silnici 1/13 na příjezdu od Chomutova. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. A v Mimoni je uzavřená Okrouhlická ulice. Dělníci od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích. Projedete tam po objížďce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den s Českým rozhlasem Sever. Doufám, že si užíváte letní víkendové odpoledne a vyzbrojení informacemi od nás máte pocit, že vám nic nechybí. Začíná pohodové odpoledne, ve kterém se společně vydáme třeba na slavnosti do Světce na Teplicku, ale taky do Liberce nebo do Krištofova údolí. Písničky, které nestárnou, nám v něm zaspívají Pavel Bobek a Petr Spálený. Na začátek tu ale máme holky. Tak dobrý poslech a pěknou neděli s námi.
0: Pohodové odpoledne, slang.

0: Petr Spálený dospíval 11 minut po druhé hodině odpolední. Znamená to, že tedy máme už 2 hodiny a 11 minut po dnešním poledni. Víte, jak se říká v pravé poledne to či ono, ale ono to s tím pravým polednem vůbec není tak jednoduché. V čem spočívá problém, nám teď vysvětlí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze 4x do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Docela by mě zajímalo, jestli dneska slaví svátek Anna K. jako zpěvačka v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Ono s tím jejím jménem je to trochu složitější, protože se vlastně jmenuje Luciana. Tak nevím, jestli ten den, který patří všem Anám, je pro ní nějak významný nebo ne. My se teď ale podíváme na pouť, která patřila Jakubům, tedy včerejším oslavencům. Konala se ve Svědci na Teplicku. A právě tuhle tradiční pouť si ve Svědci pestrují soutěží o nejchutnější pouťový koláč. O vítězi rozhodují návštěvníci pouti, ale nemají to vůbec snadné.
1: No, zatím je to dobrý. Košno teď druhej. To je osvěžující. A ještě jedničku.
2: To je nějaká borůvka s tvarohem asi?
1: Borůvka, tvaroh. Dobrý. Všechny tři vzorky jsou dobrý.
2: Takže teďka bude těžké rozhodování, komu hodit.
1: To bude těžký, to bude těžký.
2: Už víte, jo? už jste ochutnávala.
3: Ano, ano, ochutnáme nejvíc ta pojka.
4: Je to takový jakoby trošku nakyslej, že svěží hlavně.
2: Ten je takový rybízový, že jo?
4: Ano, ano, ano.
5: U stánku se soutěžními pouťovými koláčemi je plno. Návštěvníci hodnotí jejich vzorky.
6: Ty je hodně výborný, ta dvojka. Všechny jsou výborné.
7: Kde jsou tvoje?
8: Moje tady nejsou.
7: Tady nejsou.
9: Velká škoda.
5: Letos přinesly koláče tři soutěžící, mezi nimi Kateřina Seřišťová.
10: Jak to, že nás je tak málo.
2: Vy jste pekla?
10: Jo.
2: Pekla jste? Tak povídejte, který koláč je váš, který výrobek a jaký recept jste zvolila?
10: Já s tvarohem a s borůvkama a s červeným rybízem.
2: A to je nějaký váš rodinný recept?
10: No, tak vždycky tak něco jiného.
2: Velký kynutý koláč to byl.
10: No, takový střední, jsem dělala.
2: Účastníte se pravidelně tady soutěže?
10: Snažím se. No, loni jsem byla druhá, tak jako já jsem pro každou tradici, protože když to nebudeme dělat my místní, tak už asi nikdo, no.
5: A udržovat tradice, to byl taky záměr kulturní komise s nezávislou starostkou Barborou Bažantovou.
11: Takže bychom vlastně chtěli tak nějak zpestřit slavnosti obce, a protože se ve Svědci vždycky pekly dobré koláče, pouťové koláče, tak vlastně kulturní komise se zavedla tuto soutěž, takže myslím si, že letošní rok je již třetím ročníkem.
2: Mm-hmm. Takže jdeme ochutnat.
11: Pojďte ochutnat.
5: Ze Svědce Jana Vitásková, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Nevím, jak pro vás, ale pro mě je nedělní odpoledne neodmyslitelně spjato s pohádkou. Když jsem byla malá, bývala to pohádka rozhlasová. Vy můžete vaše děti vzít na nějakou pohádku hranou. Výběr je docela velký. Třeba od 3 hodin se bude hrát pohádka, ne, už od 2, tak to už vlastně nestihnete. Tak ne, do ústeckých městských sadů na ústecké slavnosti vás pozvu později, teď ale k té pohádce, protože přece jenom jednu v Ústí stihnete, a to od 3 hodin v letním kině. Jmenuje se lapidárně Nedělní pohádka, hrát bude divadlo paní Ptákové a to představení se jmenuje Můj život s hudbou. Je to hudební interaktivní pohádka pro děti už od 3 let. Pirátskou pohádku si připravili ve františkánském klášteře v Kadani a hrát jí tady začnou od 4 hodin odpoledne. No a když jsem slibovala, že se vrátíme do městských sadů v Ústí nad Labem, kde se ta pohádka od Sváťova dividla hraje právě teď, tak ten slib splním. Od 3 hodin totiž bude v rámci ústeckých slavností zpívat Michal Wolf písně Karla Gotta. No a od 4:30 je připraveno vystoupení skupiny, která si říká velmi výstižně Věra Špinarová Tribute. Tak to byly nedělní odpolední typy Českého rozhlasu Sever. A teď už zase trocha hudby. Tady je Petr Kolář.

0: Pavel Bobek v nedělním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. 14 hodin 39 minut a my se teď společně vypravíme na svatojakubskou cestu.
1: Křížem krajem.
0: Opustíme náš kraj a zamíříme do toho Libereckého. Právě tam totiž najdeme barokní faru v Krištofově údolí. Ta nově slouží jako útočiště pro poutníky na žitavské větvi svatojakubské cesty. Na faře si Eva Bucharová povídala se starostkou Janou Blaškovou ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Dneska je fara tedy soukromých rukou pana Dismana, který za své peníze opravuje. Částečně ji poskytl jako prostor pro místní komunitu a částečně jako ubytovna pro poutníky. Je to konkrétně pro poutníky, kteří jdou žitavskou svatojakubskou cestu. Jak známo, tak svatojakubská cesta v posledních letech ožívá a nabývá na popularitě a to je dobře, já jsem ráda. A my se nacházíme tedy na té žitavské větvi a jsme takzvané první etapové místo. To znamená, že když vyjdete ze Žitavy, tak zhruba za nějakých 25 kilometrů přijdete do Krištofova údolí, máte toho tak akorát dost a potřebujete si někde na chvilku odpočinout.
3: Už ta schránka před dveřmi značí to, že vy jste součástí té svatojakubské cesty. Co tam je za znak pro ty, kdo neznají?
2: Máte na mysli naší razítko budku, jak ji tak s láskou říkáme. Tu schránku zdobí svatojakubská mušle, která, jak známo, je tedy symbolem té svatojakubské cesty.
3: Jaké zázemí tady poutníci najdou?
2: Kromě toho, že zde najdou tři pokoje, zde najdou také sprchu, toaletu a farní sál, který mohou večer používat, mohou si tady číst, mohou plánovat další etapy, mohou tady prostě odpočívat. Každá svatojakubská cesta vede do Santiago de Compostela, do kastela svatého Jakuba staršího, kde má tedy hrob tento světec. Do toho Santiago se tedy zbíhá větší množství cest ze všech koutů Evropy. A tato naše cesta vede tedy z Žitavy. Dalším etapovým místem jsou Letařovice, pak máme Český Dub, máme Mnichovo hradiště, Starou Boleslav, Prahu vezmeme takhle částečně obklikou a míříme až potom samozřejmě do Jižní Čech a do Německa.
3: Dozví se poutník předem o těch záchytných bodech?
2: Ano. Existují webové stránky, existuje vlastně taková společnost lidí, která se stará o tyhle ty cesty. Ta společnost se jmenuje Utreja a když si dáte do Google svatojakubská cesta, tak vám vyběhnou všechny důležité odkazy. A tam kromě toho, že vidíte ty mapy jednotlivých cest, vidíte i místa, která vám poskytují ubytování.
3: Kde se ještě poutník dozví o možnosti ubytování?
2: Například na webových stránkách www.postelpropoutnika.cz.
0: Popisuje možnosti ubytování na svatojakubské cestě starostka Krištofova údolí Jana Blašková ze starostů pro Liberecký kraj. Vyrazit ze Žitavy a projít všechna ta jmenovaná místa, to je tedy do Santiago de Compostela pořádný flak cesty. Pokud se na to někdo z vás chystá, tak držím palce.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, právě tak bude vypadat otvírací doba v nové prodejně regionálních výrobků v budově krajského úřadu v Liberci. V obchodě nebude žádný prodavač. Všechno je tu založeno na bezobslužném prodeji. Kraj chce touhle formou podpořit lokální výrobce a ukázat, že chytré technologie nákupu by se mohly uplatnit i na menších obcích.
1: Počkáme, až přijdou všichni, jestli pípám správně.
2: Jako první si vstup do nové prodejny vyzkoušel hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj a nešlo to bez problému.
1: Chyba. Nastala chyba při komunikaci se serverem.
3: Vidíte si Wi-Fi, někde zlobí krajská Wi-Fi.
4: Tak.
3: Vemte si košíček a můžete si něco nakoupit.
5: Najdou tady zákazníci výběr produktů značek Liberecký kraj sobě, což je projekt na podporu regionálních výrobců.
2: Říká k nabídce Petra Handlířová z agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje.
5: Na webu těch značek profilů je už téměř 400, ale aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, domácí potřeby, místní knihy, až po hračky.
6: Naskenujte prosím zboží.
7: QR kódem se přihlásit tady dole. Tak. A je to.
2: Zákazník se do bezobslužné prodejny dostane pomocí mobilní aplikace Store a vysvětluje za dodavatelskou firmu Pavel Kozler.
7: Když vyjdete, tak vlastně nakupujete jako v běžném obchodě a na konci jdete zaplatit na samoobslužnou pokladnu, platba pouze kartou a zase odcházíte, že si pípáte přes aplikaci pomocí QR kódu.
2: Do budoucna má prodejna rozšířit sortiment také o regionální potraviny určené pro rychlou spotřebu. Zatím se je možné jejich dodávku do obchodu předem objednat, ukazuje Petra Handlířová.
5: V prostoru prodejny je výdejní box, který má chladící část a je možné po dohodě s tou regionální značkou si nechat do toho boxu zaslat třeba mléčné výrobky, které potřebují určitou teplotu.
8: Že nebudu teda já třeba jako zákazník muset jít na druhý konec kraje třeba do Jilemnice, že bych chtěla od nich jogurty, ale nechám si je poslat sem.
5: Přesně tak.
7: Samozřejmě celý prostor je monitorován, aby nedocházelo k nějakým nekalostem. Nad celým prostorem dohlíží služba pultu centrální ochrany.
2: Samoobslužná prodejna má zároveň sloužit jako propagační místo pro regionální výrobce.
5: Takže se chystáme sem zvát školy, zvát sem právě výrobce, pořádat tu různé dílničky, workshopy, sezónní akce.
2: První velkou akcí bude Den regionálních potravin v polovině září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Helena Vondráčková a její sprint. Sprint to je něco, co vám rozhodně během dnešního odpoledne nedoporučuji. Teploty už se teď pohybují u třicítky a místy i nad ní. No a v takovém vedru není zdravé běhat, natož pak sprintovat. Zůstaňte hezky pěkně sedět v klidu, nejlépe ve stínu s nějakým vlažným nápojem, který vás osvěží, ale nezatíží váš organismus, a poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Sever. S námi vám nic neuteče, i když ani nepopoběhnete. Čekají nás ještě dvě písničky a pak zprávy, které celé odpoledne připravuje Petra Vališová, v těch, které uslyšíte za 7 minut. Bude řeč třeba o ústeckých dobrodruzích. Pěknou neděli s námi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Krásné Lípě vzniká přístavba u základní školy. Nové budou učebny i zahrada. V liberecké zoologické zahradě stojí nový infostánek. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. A počasí na zítra proměnlivá oblačnost a během celého dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Nová přístavba se zahradou vzniká u základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku. V moderním objektu budou nové učebny a do školního rozvrhu se žákům vrátí dříve vyučovaný předmět dílny a pozemky. Žáci se tak dostanou k výrobě drobných předmětů nebo k péči o zeleň. Na investici ve výši 20 milionů korun získalo město dotaci z fondu Spravedlivá transformace. Podle nezávislého starosty Jana Koláře by měla být rekonstrukce hotová v říjnu a během jara začnou práce na zahradě. Dobrovolníky, spolky i další obyvatele, kteří chtějí zlepšovat život v Ústí nad Labem, propojuje uskupení Ústečtí dobrodruzi. Združují například organizátory sousedských akcí, lidi pečující o komunitní zahrady nebo ty, kteří obnovují drobné památky, říká jedna z jejich hlavních představitelek Michaela Valášková.
3: Existujeme 4. rokem, kde jsme se formou sněhové koule snažili na sebe nabalit, skontaktovat se a zjistili jsme, že v tom městě existuje tisíce aktivních obyvatel, dneska je nás několik stovek a dalo by se říct, že každým rokem přibývají noví a noví.
2: Návštěvu v zoologické zahradě v Liberci lidem usnadní brigádníci v novém infostánku. Ten stojí za hlavním vchodem do zahrady. Jde o jednu z letních novinek, které zaměstnanci pro návštěvníky připravili. Dalšími jsou například komentovaná setkání, která se konají každou půl hodinu. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
4: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřeba na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra, proměnlivá oblačnost, zejména ráno až zataženo. Od ranních hodin opak občasný déšť nebo přeháňky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. V platnosti je také stále výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích se v Kolárově ulici srazila dvě osobní auta a na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Pokračuje naše odpolední vysílání a v téhle hodině nás v něm čekají třeba informace o školách, ve kterých se během prázdnin pilně staví a rekonstruuje, ale také o zámku, který stavebními pracemi a rekonstrukcemi žije už bezmála 20 let. V hudebním programu se já osobně nejvíc těším na Coco Jumbo od mistra prezidenta. Ještě před tímhle vousatým diskohitem ale uslyšíme skupinu Kryštof a s jednou z písniček, které nestárnou, taky Marii Rotrovou. Tak dobrý poslech a pěknou neděli s námi.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Marie Rotrová a její štěstí. Doufám, že máte šťastný a příjemný den a trávíte ho spolu s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. No a teď se spolu s námi můžete vypravit na zámek, který se z ruiny postupně stává skutečnou perlou města. Skončila totiž už obnova z grafitové výzdoby na nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice tuhle památku postupně opravuje už dvě dekády a další ještě možná desítky let ta oprava potrvá. Teď už jsou ale hotové všechny fasády a přístupná je i část opravených interiérů. A brzy přibudou další.
1: My tady máme hned dva typy z grafit. Blíže k nám můžete vidět ulizní bosáž diamantového řezu, to jsou takzvaná psanička. Ta pochází z času Hiršpergáru, jsou to ta nejstarší, první, která kdy zámek měl.
2: Popisuje průvodce Adam Macháček.
1: Ta zbylá kompozitová obdélníková z grafita jsou z času Lichtensteinu a jsou to tedy ta novější.
2: V novodobé historii zámku to není první velká oprava cenné barokní a renesanční výzdoby.
1: Možná vám něco řekne jméno akademika Olbrama z Lubka. Ten jsem se svým týmem zavítal roku 1952 a právě tato z grafita nám obnovuje. Nebýt jeho, tak se nám zachovala asi jako ta, která můžete vidět vně na fasádách.
2: Kromě 7 místností je opravené už také sklepení, ještě ale není přístupné. Díky Elišce Vránové z městského infocentra ale mohu nahlédnout dovnitř.
3: Tak, a tohle je teda nový vstup do sklepa.
4: Ano.
3: Je opět překrytý dřevěným zákrytem z tesaných trámů, slečených dohromady dřevěnými kolíčky. Vy jste to teda už tady dodělali? Víceméně.
4: No, už je to hotové, ale ještě v současné době neprovázíme, jelikož tady nemáme všechny dostupné exponáty, ale sklepení jako takové už máme opravené. My teď jsme vlastně v té nejstarší části sklepení.
3: Ano, my jsme sešli po několika řadách schodů a teď už jsme přímo v místě, které začíná být pro mě nízké. A je tady podlaha vlastně v podstatě vytesaná do skály. Já tady posvítím telefonem a tam se končí dalším schodištěm.
4: Ano, vlastně když přijdeme úplně k němu, tady vidíte, přímo před sebou už vidíte Čedičovou skálu, vlastně na které náš zámek stojí.
3: Ano, takže tady ti kopáči toho sklepení tehdy skončili.
4: Přesně tak.
3: Jo, tady je teda ten základ.
4: Tady můžeme vidět ten původ té věže, která tady byla. To se nám tady odkrylo, to zdivo je jedno z těch nejstarších, které tady máme.
3: A tady ten formát, že to je překryté jenom takhle mříží, to zůstane.
4: Ano. Nemáme zatím vlastně v plánu to nějak zadělávat, takže hlavně je tam mříž, aby nám tam návštěvníci nechtěli skočit.
3: Ano, protože oni by propadli možná tamhle ven dokonce do podhradí,
4: ano,
3: že jo?
4: Ano, ano.
2: O letních prázdninách jsou na zámku komentované prohlídky několikrát denně od pátku do neděle. Ze Stráže pod Ralskem míří Jelínek, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever

0: Na Ústeckém Kočkově prý fouká a tak to tam s tím vedrem není tak hrozné. Ve studiu Českého rozhlasu Sever už tedy teplo je a to takže pořádné. A tak se ptám meteorologa Jana Hrubého, který mi to o tom větru na Kočkově prozradil, zatímco dospívávala Petra Janu s Jiřím Barešem. Jak se bude to dnešní počasí vyvíjet? Pěkné odpoledne. Haló? My se neslyšíme? To je ale věčná škoda. Haló? Ne, tak ani teď ne. Tak já nevím, něco je špatně. Zkusíme to po písničce.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Láska je tu s námi díky písni Petera Nadě, ale není tu s námi meteorolog Jan Hrubý. Vždycky, když mu zavolám, tak se spojíme naprosto bez problému. Ale ve chvíli, kdy ho tady přepnu do našeho vysílacího mixpultu, tak se nám ten signál někam ztratí. Takže zprostředkovávám informace, které by vám jinak předal mnohem kvalifikovaněji, je teplo. Teploty už se vyšplhaly ke 30 a místy i výš, ale taky už přicházejí ty slibované mraky. A přicházet budou a během odpoledne a večera z nich může i zapršet. Dokonce se může sem tam objevit i nějaká bouřka. A to nejen v průběhu večera, ale taky v noci. Přechází přes nás studená fronta, takže zítra se nepatrně ochladí, ale od úterka se to už zase bude zlepšovat. Tak já doufám, že vám meteorolog Jan Hrubý moc nechyběl. Snažila jsem se.

0: Je 15:30, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a my si v něm budeme povídat o požárech. Velké ohně sužují celou řadu míst v Evropě a my můžeme být rádi, a teď to prosím zaklepejte na něco opravdu trvanlivého, že nám se velké požáry zatím vyhýbají, i když meteorologická výstraha trvá. A protože aktuálně nikde příliš nehoří, můžeme na velké požáry vzpomínat. Třeba na ten, který v roce 1517 poničil královské město Louny.
1: Největší požár, který Louny zažily, se odehrál v roce 1517. V kronikách se můžeme dočíst, že 25. března tohoto roku přišel tovaryš do domu jedné vdovy a založil oheň, který se větrem rozšířil. Ovšem je zde i druhá verze. Taková ryze úřednická. Ta uvádí, že 2. května 1517 město vyplatilo odměnu katovi, který upálil jistého padoucha. Tím byl takzvaný chodec, tedy bezdomovec, který podle obžaloby založil požár na několika místech najednou. Oheň zničil obě velká předměstí, kostel, most a hradby. Mimochodem, podobný požár zažil i Most nebo Plzeň. Z Loun zbyly jen ruiny, které se odklízely několik let. Naštěstí v kronikách nejsou žádné záznamy o obětech na životech. Ovšem všechno zlé je pro něco dobré, jak se říká, a tato katastrofa nakonec Louny paradoxně posunula výrazně kupředu. Velký požár byl totiž jakýmsi mezníkem, symbolickým i ekonomickým. Oheň město skoro zničil a v dalších letech pak nastala éra rozkvětu a z původně provinčního místa se stalo jedno z 10 nejbohatších měst v zemi. Dobu před velkým požárem připomíná třeba věž kostela svatého Mikuláše nebo Žatecká brána.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný o toulavých botách a ty se právě teď budou hodit. Je před námi totiž dnešní turistický tip Českého rozhlasu Sever.
1: Křížem krajem.
0: Na dnešní výšlap vyrazíme z legendární tramské vlakové stanice s nádražkou, tedy z Jedlové na Děčínsku. A v cíli cesty se pak můžeme přesvědčit, jestli je z takzvaného pětikostelního kamene v Lužických horách skutečně vidět pět kostelů. Na cestu nás doprovodí Eva Bucharová.
2: Z nádražky na vlakové stanici Jedlová vyrážíme po zelené přes Jelení skálu, Stožec, Lávku Šebr na Stožecké sedlo. Tady naší zelenou opouštíme. Na pětikostelní kámen nás vede pěkně svižně do kopce Modrá. Cesta z vlakové stanice Jedlová na pětikostelní kámen má 3 kilometry. Plošina na skále ve výšce 689 metrů nad mořem se nachází nad bývalým Čedičovým lomem. I na skále samotné je pěkně vidět sloupcová odlučnost Čediče. U skály je lavička a z ní pěkný výhled na Lužické hory směrem k Jedlové hoře. I hrad Tolštejn se před námi krásně výjímá. V jeho pozadí vykukuje věž kostela Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou. A jak je to dál s výhledem na kostely? Druhý novogotický kostel je v údolí hned vedle Jiřetína v dolním podluží. V roce 1548 byl zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské. Ze všech viditelných kostelů je nejstarší. Vpravo nad ním, úplně na horizontu, vykukuje věž studáneckého kostela. Je to mohutný chrám svatého Františka z Assisi, postavený v novorománském slohu roku 1872. Čtvrtý kostelík je schovaný vlevo od Jiřetína na zalesněném kopečku, kterému se říká Křížová hora. Z kaple svatého Kříže pocházející z roku 1791 je vidět vrchol věže. Je to často navštěvované místo, protože hned pod kaplí se nachází jedna z nejhezčích křížových cest v České republice. O pátém kostelu se tvrdí, že prý z pětikostelního kamene není vidět. Což ale není pravda. Vidět je, ale chce to zrak ostříží. Jihovýchodním směrem mezi vrcholky Lužických hor lze spatřit barokní kostel svatého Antonína Paduánského, mimochodem patrona poutníků a turistů, dokončený roku 1778. Jako navigační pomůcka vám za velmi dobré viditelnosti může posloužit věž na Bukové hoře, protože Kytlický kostel je téměř přímo pod ní. Tak úspěšné výhledy z pětikostelního kamene v Lužických horách vám přeju.
1: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak tohle byly Pet Shop Boys a Go West, 15 hodin a 50 minut a my teď půjdeme do školy. Prázdninové volno totiž využívají mnohá města a obce právě k opravám škol. Třeba v Mostě modernizují školní kuchyň na 7. základní škole. V Litvínově zase budují výtah ve speciální škole. A Bílinská škola za Chlumem tam mění topení. V Teplicích investuje letos město do oprav školních budov 38 milionů korun.
1: Co zrovna děláte teď?
2: Držíme tady na vodu.
1: Na vodu připravujete. V Teplické základní škole Koperníkova jsou slyšet vrtačky, frézy a další pracovní stroje. Po 50 letech tedy řemeslníci vyměňují vodovodní, kanalizační a topenářské potrubí. Chodby i učebny jsou rozkopané.
3: Ty bourací práce vlastně byly nejhlučnější, ty začaly hned z kraje, co jsme školu uzavřeli, takže od toho 15. června už opravdu tady jeli velké bourací práce. Vidíte všude ten prach, takže je to opravdu náročné.
1: Ředitel Martin Domín se rozhlíží kolem a zároveň překračuje výkopy pro nová potrubí.
3: Objevila se tam údajně teda kuličková res, která to topení při zapnutí poškozovala, takže bylo nutné ty trubky všechny vyměnit, byly i zarostlý, byly zanesený, takže z toho důvodu a měli jsme teda velké náklady na topení, takže doufáme, že i ušetříme s těmi novými rozvody, že to bude topit lépe.
1: Přestavba za 10 milionů korun se protáhne do začátku září.
3: My jsme i dříve zavírali, vysvědčení se dávalo 12. června, ale do 30. června jsme školní družinu v náhradních prostorách základní školy Plynárenská. Od 1. září to plánujeme stejně, jenže v tu chvíli už bude asi vymalovaný první stupeň a poteče tam voda a všechny hygienické normy budou splněné, takže bychom rádi už zůstali u nás ve škole.
1: Prázdninové opravy v ostatních teplických školách jejich provoz neovlivní, upřesňuje náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
4: Prodloužení prázdnin na ZŠ Koperníkova bylo opravdu výjimečné z pohledu opravdu toho velkého objemu prací. Všechny ostatní opravy a rekonstrukce plánujeme tak, aby se vždycky stihly během letních prázdnin a nezasahovali jsme do výuky.
1: A to ani v základní škole Buzulucká, kde dělníci stavějí nové parkoviště a přístup k jídelně a družině. A zároveň tam vzniká kruhová křižovatka. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: I pro Ústecký kraj platí do dnešní půlnoci výstraha před požáry. Cyklisté můžou z Jelemnice do Martinic v Krkonoších jezdit po nové cyklostezce. Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin byl podle německé vlády islamistický terorismus. A počasí na zítra proměnlivá oblačnost a během celého dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Do dnešní půlnoci zůstává v platnosti výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požáru. Meteorologové doporučují nerozdělávat oheň ve volné přírodě, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat nedopalky. Zvýšenou opatrnost by lidé měli věnovat také při práci se zemědělskou technikou nebo v okolí železničních tratích, kde mohou jiskry od kol či brzd zapálit suchý porost. V Ústeckém kraji hasiči během soboty zasahovali u desítek požárů, mimo jiné na polích nebo v lesních porostech.
2: Podle mluvčího krajských hasičů Tomáše Kalvody hořela v Trmicích na Ústecku tráva u železniční vlečky, v Krupce na Teplicku hořelo v lese, v Prackovicích na Litoměřicku zase u Lipové aleje. V Bechlíně na Litoměřicku se zvrtlo vypalování sršňů a v Hrobu na Teplicku vyjeli hasiči k nenahlášenému pálení. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Na Semilsku je průjezdná nová cyklostezka z Jelemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jelemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost, než využít silnici, neměli. Cyklostezka stála 62 milionů korun.
3: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Počet směnáren v Česku dál klesá. Podle České národní banky jich loni ubylo o zhruba 30 a v současnosti jich v tuzemsku funguje kolem 800. Před 16 lety byl jejich počet přibližně dvojnásobný. Za poklesem stojí především digitalizace a rostoucí obliba bezhotovostních plateb. Svůj vliv podle banky mohlo mít také období pandemie COVID-19 a s ním spojený úbytek turistů. Večerní útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra proměnlivá oblačnost a po ránu občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 u exitu na Bílinku ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo. Počítejte tam se zdržením. A stále dejte pozor v Teplicích v Kolárově ulici, tam se srazila dvě osobní auta. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
5: Velmi málo, ale občas ano.
4: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
5: Asi.
4: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
6: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
4: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
6: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
4: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
6: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale lítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Pany, tatínek byl Pana, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Pany je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Pana, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je her.

0: Obojí,
1: prosím?
0: Buď Franka nebo obojí.
1: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to
0: bude špatně. Nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
2: Tak co říkáte? No žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
0: Ale... Zkusíme
1: to obojí.
2: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
1: My jsme se asi...
0: No ano, ano, tak.
1: Jak
0: tak.
1: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
0: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
2: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: to není.
2: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
4: No. To je výborný.
2: Jednoduchá otázka.
3: To není, to je jasný, je tam plná věc.
4: To je jasný.
3: To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
4: Já?
3: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
4: Tak.
3: Co?
4: Já ho poslechnu.
3: Jo?
2: Posloucháte?
3: Nevynadáš mi potom.
4: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
2: To znamená, říkáte to zvláštní grafický
4: řekni to,
2: tisk.
4: Řekni to.
2: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
5: To má vědět, jaký oblouky.
2: Tak,
5: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
4: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdeňku.
6: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takovéto poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
7: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
6: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
7: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
6: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas... Abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá ve vodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili

0: Hru z prostředí americké mládeže hippie paní Mariánka, matka pluku.
1: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl: holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo. Takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie. Dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Kergel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstup tsot.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo. A to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, by někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad Možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sasky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jdete do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do
2: literatury. Jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Zdraví jako
6: říká. Já tam mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, zbyste jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní, a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustnul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk pošívá se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: To prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
9: Pro mě teda...
8: Kromě hudebníků.
2: Ale to je pozor, jo. Ale to je zavádějící. To myslíme jako pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky? To klavirist, teď to říkáš, no já...
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
11: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá.
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky a říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... T- Takže to je od toho diváka, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Rekonstrukce společenského domu Střelnice v Děčíně bude město stát přes 10 milionů korun. V Terezíně hořela dvě auta a budova truhlárny. V Liberecké zoo návštěvníci uvidí mláďata supa hnědého i orlosupa mrchožravého. A počasí na zítra proměnlivá oblačnost a během celého dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Rekonstrukce společenského domu Střelnice v Děčíně má být dokončená do konce letošního roku. Stavaři od června vyměňují část stropních konstrukcí a nosných trámů. Nové sádrokartonové podhledy vzniknou také v malém sále a restauraci. Práce pokračují už několik týdnů a vyjdou na více než 10 milionů a 700 tisíc korun, říká mluvčí města Luděk Stínil.
2: Cílem je, aby budova byla bezpečnější a také, aby se prodloužila její životnost. Kromě toho, že dojde k opravě stropů, tak součástí této rekonstrukce jsou také nové štuky a také nová výmalba.
1: V noci na dnešek zachvátil v Terezíně na Litoměřicku oheň dvě auta a budovu truhlárny. Nikdo se nezranil. Majitel škodu odhadl na několik milionů korun. Příčinu požáru vyšetřuje policie. Informovali o tom ústečtí krajští hasiči na síti X. V liberecké zoologické zahradě můžou lidé ve voliérách dravých ptáků vidět nové přírůstky. Jde o mládě supa hnědého a dva sourozence supa mrchožravého, který je nejohroženějším dravcem v Evropě. Zahrada je v odchovech ohrožených dravců úspěšná, pokračuje zoolog Jan Hanel.
3: Se nám podařilo rozmnožit vlastně všechny naše supy, které tady v zoologické zahradě máme. Začali jsme orlosupem bradatým. Náš pár zafungoval jako zkušení náhradní rodiče, takže jsme odchovali úspěšně mládě, které se vylíhlo v Ostravě v zoo.
1: Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kutsverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáku v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. Informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos i americký národní úřad pro letectví a vesmír. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy více než 164 milionů kilometrů.
0: Počasí.
1: V noci bude převládat zvětšená oblačnost, přechodně bude až zataženo a kránu na většině území přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 16 stupňů. A počasí na zítra proměnlivá oblačnost, zejména ráno až zataženo. Už od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách až 16 až 19 stupňů Celsia. A v platnosti je také stále výstraha před požáry.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě nedaleko prodejny Oby na silnici číslo 13 ve směru na Karlovy Vary se porouchalo vozidlo a další auto se porouchalo na D8 u exitu na Bílenku ve směru na Ústí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Dobrý den, i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Poslední červencové vydání Kultury na severu bude převážně hradozámecké. Pozveme vás na zámek Nový Hrad v Jimlíně, taky na zámek Libochovice a nahlédneme do knihy Skryté skvosty, která představuje méně známé památky. Řekla bych, že k době dovolených a prázdnin se to hodí a hodí se k ní i trochu víc času na čtení. Tak si popovídáme s Jarkou Jendrýskovou, která chystá třetí knihu. A na závěr si opět poslechneme další kapitolu z válečných memoárů Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever.

0: V každém vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever pro vás máme pozvánky na, doufám, že zajímavé akce. No a jednu z těch dnešních přináší Josef Kabát, ředitel zámku Nový Hrad v Jimlíně, takže osoba zřejmě zodpovědná i za dramaturgii pořádaných akcí.
1: Dalo by se to tak říct.
0: Dobře, dalo by se to tak říci, takže určitě o té akci Trampoty hraběte Warnsbacha, která se odehraje 1. srpna od 20 hodin, tak o té určitě víte víc. Já do začátku bych chtěla vědět, proč Trampoty a proč hrabě Warnsbach.
1: Hrabě Warnsbach je takovým naším nejvýznamnějším majitelem, dalo by se říct, který po roce 1670, kdy koupil zámek, ho přestavil do jeho současné barokní podoby a udělal z něj své venkovské reprezentativní sídlo. A za jeho vlastnictví tedy tam ten život společenský a kulturní byl opravdu velmi pestrý. Takže proto se věnujeme hraběti Adolfu Gustavu z Warnsbachu a Trampoty, protože jeho život byl velmi pestrý a o Trampoty v něm nebyla nouze a tyto noční prohlídky, o které se jedná, se vlastně věnují celému jeho životu. Začínáme před jeho narozením a končíme tedy až těmi věcmi posledními.
0: Jsou to kostýmované prohlídky, tak by mě zajímalo, jestli i na vás někdy dojde a oblečete cosi historického?
1: Ano, i na mě dojde, myslím si, že by mi to kolegové neodpustili, kdybych je v tom nechal samotné a nezapojil se, takže mohu přislíbit víc než 20 kostýmů.

Další téma dnešní kultury na severu, tak to nemusíte, řeknu vám ho hned. Budeme si povídat s Jarkou Jendrýskovou, která ke spisování knížek přišla.

0: na čase být.
1: Dalším hostem dnešní kultury na severu Českého rozhlasu Sever je Jarka Jendrýsková, původním povoláním ekonomka, která se místo odpočinku v důchodu věnuje knihovnické práci a taky psaní. Tak co jí přimělo sednout a začít psát?
2: Já jsem napsala první povídku Máj už někdy před 20 lety. To byla vypsaná soutěž v Mladé frontě Dnes k výročí osvobození. Takže povídka Máj vypráví o tom, jak 15-letá dívka prožívá první výročí okupace. Tenkrát jsem se umístila, už ani netuším, jestli to bylo místo první nebo druhé, to už je dávno. Potom jsem měla teda pauzu, protože prostě jsem spíš žila, než bych psala. A když jsem pak začala mít ty čtenářské kluby, které jsem si teda otevřela jak tady v Ústí nad Labem, tak u nás ve Velkém Březně, tak jsem tam kromě jiného běžného programu, tak jsem tam občas ty svoje věci přečetla. No a právě byly to ty moje čtenářky, ty členky mého klubu, které mě přiměly k tomu, abych zkusila publikovat. Takže já prakticky vděčím za ten nápad jim.
1: Tak já ještě bych měla pro posluchače dodat jednu informaci. Vy sice vzděláním a původní profesí jste ekonomka a vlastně až v době toho, jak se říká, zaslouženého odpočinku jste začala pracovat jako knihovnice, vedete dva čtenářské kluby, no a vedle toho tedy také publikujete. No a ta druhá kniha, ta se jmenuje Boženka a disidenti. Pojďme říct si něco k ní a pojďme se také zmínit o ilustracích, protože obě knihy mají stejnou ilustrátorku.
2: Ano, je to paní Míla Doležalová, je to moje kamarádka, absolventka malování na Univerzitě třetího věku tady v Ústí nad Labem na UJEPu. Ta se uvolila, že mi teda ilustrovala obě knihy, takže ty knihy, když leží vedle sebe, tak si někdo myslí, že je to pokračování, ale není.
1: Boženka a disidenti, je to ucelený příběh nebo?
2: Jsou to povídky. Tady jsem se už odklonila od tvorby jako autobiografické přímo a memoárové a jsou to povídky. Je to 7 povídek s vesnickou tématikou. Ty kulisy jsou tady vlastně severočeské vesnice.
1: Obě knihy už jsou venku, už jsou na knižních pultech, už jsou i na knihovnických regálech. A mě by zajímalo, vy máte vlastně šanci z titulu té profese knihovnice mít bezprostřední reakci na ty vaše knihy, protože nevěřím tomu, že čtenář nebo čtenářka, kteří docházejí do knihovny a vědí, že tam máte knihu, že by si ji nepůjčili ze zvědavosti, jak ona to vlastně ta Jarka píše.
2: Přesně tak. Nechci se chlubit, ale pořadník mám na svoje knihy, protože každý si to chce přečíst, zejména i když vidí, jak je to tenké, tak to nikoho neodradí, takže ano, čtou moje knihy, moje čtenářky.
1: Jinak potvrzuji, že ano, zejména ta nová Boženka a disidenti, tam je zapotřebí učinit si záznam a to i v knihovně Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Tak a když jste se takhle, řeknu hezky, namlsala, tak co dál?
2: Mám napsanou třetí knihu, která čerpá z mé zkušenosti z finančního úřadu, kde jsem pracovala 20 let na finančním ředitelství a na finančním úřadě, což jako byly dvě instituce. A tam jsme s kolegy prožívali tolik scének a zážitků, samozřejmě tam bylo spoustu práce a náročných výkonů, nicméně bylo tam i spoustu humoru. Ten humor možná může připadat na první pohled někomu zvláštní, že tam, kde se vybírají peníze, co to tam může být za humor.
1: Moc k smíchu to není.
2: Ale bylo. Byly tam prostě scénky, které jsem si říkala, že by bylo škoda, kdyby zapadly. A protože nějak disponuju slušnou pamětí, tak jsem si to vždycky pamatovala. Dávala jsem to k dobrému, když jsme někde seděli. A ty ohlasy byly veselé, tak jsem to zkusila napsat. Takže knížka bude obsahovat zase asi 8 kapitol. Pohovoří o tom, jak jsme začínali už v těch 90. letech na finančním úřadě, odkud jsme přišli z těch státních podniků, které se rozpadaly vlastně. No, jaké byly ty pionýrské doby, správy daní, co jsme všechno prožívali. A nakonec je tam i jedna povídka jako bonus, která se jmenuje Zlatokopka z finančáku, která vypráví o podnikavé dívce, která přišla na finanční úřad, aby se tam dobře vdala.
1: A povedlo se?
2: Povedlo.
1: Konec dobrý, všechno dobré. Takové bylo dnešní povídání s Jarkou Jendrýskovou, knihovnicí, vedoucí čtenářských klubů a tuto chvíli především spisovatelkou. Díky, mějte se.
2: Já vám velmi děkuji.
1: Tak jsme si vzájemně hezky poděkovali a my čtenáři se můžeme těšit na humor z finančního úřadu v chystané knížce.

0: O cyklu České televize Skryté skvosty už jsme v týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever mluvili. A teď se k němu vrátíme se spoluscénáristou, dramaturgem a taky spoluautorem knižní podoby Skrytých skvostů Martinem Červenkou. Kniha zahrnuje první dvě řady televizního cyklu, je graficky krásně vypravená a krásně balancuje mezi tím, že čtenář se dozví spoustu věcí a zároveň dostává chuť další věci objevit.
1: To jsem strašně rád, že to slyším. Takhle jsme to právě chtěli, protože mělo to být vlastně taková pozvánka na ten výlet. Nechtěli jsme samozřejmě prozradit úplně všechno, to by konec konců ani na těch pár stránkách nešlo. Ale jestli je to tak, že vás to láká k návštěvě toho místa, tak je to úplně přesně to, co jsme toužili udělat.
0: Jaroslav Plesl si pochvaloval, že tak trošku mohl do těch scénářů mluvit, že možná i na místě si dovolil lehkou odbočku od stanoveného textu. Já nevím, do jaké míry třeba jste byl na place při natáčení.
1: Samozřejmě jsem tam byl vždycky. Jo, vždycky jsem byl, už jenom z toho důvodu, že jsem to napsal, ale hlavní důvod byl, protože se mi to líbí, že to je krásné. Jako. Ale samozřejmě bez Jardy by ta knížka nevznikla, stejně tak, jako by nevznikly ty scénáře, ani ten cyklus. Jo. Takže ta práce s Jardou je taková, že já mu řeknu, hele Jardo, budeme točit tam a tam. Co tě napadne, když se řekne Lipnice? A on vychrlí jako vzpomínky, zážitky. Já to samozřejmě zakomponuju, protože je velmi vděčné, takový ten jeho osobní pohled na věc. A samozřejmě potom během toho natáčení, kdy se to tak nějak jako utřepává a on si vzpomene na nějaké další věci, jsme svědky nových situací, ten scénář jakoby aktualizujeme, modifikujeme, vylepšujeme. A to je obrovský vklad toho Jardy do tohohle cyklu.
0: A já bych řekla, že to dodává i na životnosti, protože člověk má pocit, že opravdu ho ten Jaroslav vede za ruku a ukazuje ta méně známá místa nebo historky.
1: Určitě a to je dáno tím, že on ta místa zná. Jako samozřejmě role průvodce by se mohl ujmout nějaký jiný herec, ale tím, že ten Jarda ty místa zná, tak mluví tím civilním jazykem, jazykem toho nadšeného objevitele, nadšeného turisty, nadšeného výletníka. A je kultivován jako herec, tak si myslím, že pro diváky je to vždycky velký zážitek.
0: Nemáte-li chuť číst všech 30 dosud odvysílaných dílů cyklu Skryté skvosty, najdete v e-vysílání České televize. No a nedá mi to, abych neupozornila na ty severočeské položky. Najdete tam Zákupy, Valdštejn, Stekník, Grabštejn a Jezeří.

0: Kultura na severu.
1: A pokračujeme v hradozámecké tematice. Prázdniny se pomalu přehupují do druhé poloviny. A tak se ptám Jana Holuba ze zámku Libochovice. Co se pen na Libochovickém zámku?
2: Libochovice a srpen. Tak v Libochovicích je taková jedna z největších akcí a netýká se to jenom zámku, ale je to Libochovická pouť. Během Libochovické pouti se u nás ve Sklenicích pořádá opět výstava exotického ptactva. A jinak jsou tady různé doprovodné akce, ale to už je spíš ve městě.
1: Sezóna je samozřejmě v plném proudu, takže určitě se tady nenudíte.
2: To se nenudíme. Na závěr vlastně léta nebo na závěr prázdnin je taková tradiční akce Národního památkového ústavu, což je Hradozámecká noc. Máme připraveno malé divadelní představení. Bohužel jsme stále v rekonstrukci a nemůžeme zatím vlastně dělat nějaký větší akce na tenhle termín, takže snažíme se udržet tempo s ostatními, takže čeká vás malé divadelní představení.
1: Když jsme procházeli chodbou, tak jsem si všimla na věšácích vyloženě historických kostýmů, takže když je nějaká taková akce pro veřejnost, dá se předpokládat, že třeba i vy naberete na sebe něco historického?
2: Ano, samozřejmě občas tady děláme akce, třeba při příležitosti Hradozámecké noci, která je 22.8. Děláme večerní prohlídky kostýmované pro návštěvníky. Každý rok se snažíme, aby to bylo trošičku jiné, takže nechte se překvapit a určitě doražte.
1: K pozvánce do Libochovic já přidám ještě něco navrch. V úterý 28. července můžete zavítat na koncert legendy českého folku Pavla Žalmana Lohonky do jižních zahrad Děčínského zámku. Pavel slaví neuvěřitelné 80. narozeniny a slaví je k radosti svých fanoušků sérií mimořádných koncertů. Začátek toho Děčínského 28. července je v 19 hodin. Na živou hudbu, pop a folk zvou kytarista Tomáš Dintera a houslista Jindra Matoušek 29. července od 17.30 u Bystra v Ústeckých městských sadech. No a Jiříkov u Rumburka láká na dvoudenní Homerfest. Začíná 31. července v 16 hodin a výběr účinkujících je bohatý a pestrý. Opět Aradeček, Jojo Band, Olga Lounová, Buty a řada dalších. Součástí programu je i triatlon jak pro zkušené, tak pro nováčky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

Všichni bez rozdílu naloženi jako mezci se suneme v družstvech po obou stranách silnice z Briasonu k Lavašet. Nahoru za nás nikdo nic neponese a tak potichu hekáme pod těžkými batohy. Naštěstí neseme jen minimálně nábojů, těmi jsou nahoře dobře zásobeni. Na této silnici jsou místa, odkud můžeme být spatřeni, a proto postupujeme roztaženi v družstvech. Za pochodu napjatě nasloucháme, kdy se ozve dutá detonace vzdáleného kanónu. Na případné rozptýlení do terénu nemáme moc vyhlídek. Po levé straně silnice se zvedá strmý svah úbočí hory Croix de Toulouse. Jen vpravo je možno uskočit z cesty na travnatý svah. Tak pochodujeme, spocení a naplnění nejistotou každého příštího okamžiku. Lavašet je bezvýznamná lokalita. Pro nás má jediný význam. Bude zde velitelství praporu. Zastavujeme tady, abychom se trochu vydýchali, a jsme spokojení, že jsme prošli bez úrazu až do těchto míst, kde jsme celkem chráněni. Jenže abychom dosáhli našich budoucích pozic, musíme odtud překonat 700 výškových metrů. Zamračené podzimní odpoledne se chýlí ke konci a my se znovu vydáváme na cestu. Stoupáme úzkou kamenitou pěšinou četnými zákruty prudce vzhůru lesem, jeden za druhým, a vidíme jen nohy toho, kdo jde před námi. Hned přede mnou funí Alfred Papillon, je teď velitelem čety. Já mám o hodnost méně a jsem jeho zástupce. Výstup nás úplně vyčerpal. Ostrůvky kamenité suti nám ujíždějí pod nohama a sporé trsy travin nedrží v zemi, takže se při zachycení vytrhnou i z kořínky. Vysvobodil nás okraj lesa na horní hranici svahu. Pak již bylo stoupání snesitelné. Soumrak byl už dávno vystřídán tmou, když poslední družstvo s hekáním dorazilo k plechové krychli montované stavby. Zde se nachází správní budova roty, polní ošetřovna a nouzová noclehárna pro důstojníky mimo službu. Provizorní polní kuchyně je pod střechou zvlnitého plechu, která je podepřena čtyřmi kůly. Fungovala ovšem sporadicky. Hlavní potravou budou americké polní konzervy. Jsme nyní ve výšce 2000 metrů a až sem dosahuje vzrostlý smrkový les. Ve tmě se nemůžeme nijak orientovat. Víme jen z mapy, že naše stanoviště se jmenuje Roche de Désert a že této noci vystřídáme jednotku odcházející místo nás do zálohy. Posadili jsme se na zem a čekáme. Citelný chlad začíná pronikat pod uniformu, a tak přijímáme skoro s uspokojením, když jsme kolem 11. hodiny vyzváni k nástupu. Zdravíme se s poručíkem, který nás má zavést na stanoviště. Četa je nastoupena a naslouchá posledním rozkazům. Postup v naprosté tichosti a žádné zapalování cigaret. Obsazujeme ihned 3 stanoviště kulometů. Studená noc se zdála být bez konce. Ti, co zrovna netrčí v díře u kulometů, leží natažení na prknech podložených kameny a chráněných proti dešti pláty vlnitého plechu. Studený vítr profukuje ze všech stran touto polní ložnicí a jen díky značné únavě se podaří chvilkami usnout. Při prvním náznaku svítání sedíme s Papillonem na okraji nízké palandy. Podle instrukcí je nutné se mít na pozoru. Svítání a soumrak jsou nejnebezpečnější denní doby, jež jedna i druhá strana využívá k náhlým přepadům. Obcházíme kulometná stanoviště a povzbuzujeme chlapce vyhlídkou na krásný sluneční den. Zdá se to neuvěřitelné, že jsme vlastně v první frontové linii a přitom všude kolem nás je velebné ticho zasazené do alpské scenérie. Nastal den. Zima vyhnala všechny vojáky z nepohodlného lůžka na dřevěné palandě. Poklusávají mezi stromy a snaží se rozhýbat stuhlé údy. Dívám se na toto ubohé provizorium a usuzuji, že bude nutné něco podniknout. Podzim pokročil a příchod sněhu může nastat každým dnem. Počáteční nervozita a obavy před frontou ustupovaly den po dni. Situace se pomalu stávala monotónní. Pravidelně se opakovaly dělostřelecké přestřelky, ale zatím jsme nepřišli s Němci do přímého bojového styku. První sníh přišel z nenadání jedné noci na konci října.
Mohutné vločky se sypaly od 11 hodin v noci skoro do rána a sníh změnil úplně krajinu. Noc 19. listopadu se ničím nelišila od ostatních. Vládl klid jako po většinu nocí předtím. Po jedné hodině v noci se snesla mlha a kránu vytvořila skoro neprůhlednou clonu. Maximální viditelnost 10 metrů. Za této situace bylo střídání stráží dosti obtížné. Tma se za tohoto počasí protáhla. Když se den ohlašoval bledým úsvitem, ticho náhle prořízla kulometná dávka a někdo zařval: Němci. Vybíháme z bunkru do bílé tmy a kryjeme se za nejbližší stromy s odjištěnými samopaly. A pak jsme je spatřili. Jen na krátký okamžik. Byli oblečeni celý v bílém, jen opasky je prozradili. Nemáme čas přemýšlet o tom, jak je možné, že prošli až k našim pozicím a napínáme oči do bílé tmy. Jakmile černý opasek prozradí Němce, spouštíme palbu. Rozpoutala se zuřivá přestřelka. Na vzdálenost 10 metrů spatřuji dva Němce. Nevidí nás a jdou přímo k nám. Vedle mě se ozve dávka ze samopalu, jeden z nich klesá na zem a druhý mizí v mlze. Potom chvíli nevidíme nikoho a v přestávce mezi střelbou slyšíme dupot ve sněhu mířící dolů ke galerii. Někdo ve tmě německy zařval: tady dole, a dupot se vzdálil přibližně do míst, kde jsou naše kulomety. Střílet teď nemůžeme, ohrozili bychom vlastní kamarády. Pak se ozval jeden z našich kulometů a nastalo ticho. Někde pod námi kdo si sténá. Je to náš člověk, musím dolů. Jdu směrem, odkud se ozývá sténání. Opatrně, protože si nejsem jistý, že se všichni Němci stáhli. Raněný leží na zádech a drží se za bok. V tomto okamžiku nemohu pro něho udělat víc, než ho odtáhnout ke kulometnému hnízdu pod dohled kamarádů. Vrátit se nahoru směrem k bunkru se neodvažuji. Mohl by po mně někdo z našich vystřelit. Mlha nám dosud komplikuje situaci. Neměli jsme pojem, kolik nepřátel se dostalo do našeho prostoru a zda se ještě některý z nich nepotlouká v mlze mezi stromy. Vystřelili jsme ještě několik kulometných dávek ve směru, kudy Němci museli ustupovat, a v zápětí explodovalo několik šrapnelů daleko vpředu pod terasou. To Němci patrně požádali rádiem o krytí ústupu. S přibývajícím dnem jsme postupně podrobně prohledali terén. Podle stop ve sněhu jsme zjistili, že Němců byla asi četa. Bilance nočního boje nebyla radostná. Máme 7 raněných, naštěstí 5 z nich je schopno pochodu. Stromy nás uchránily od větších ztrát. Kolik raněných mají Němci, to nelze zjistit. Zanechali na sněhu 3 mrtvé a ti teď leží pohromadě poblíže bunkru. Jsou to příslušníci pluku bavorských střelců, elitních horských jednotek Wehrmachtu. Následující dny se bojová činnost vrátila do starých kolejí. Stabilizovaná fronta po určitém čase začne působit na nervy. Nastala zase válka na dálku. Byla to záležitost dělostřelců a my jsme se v tom snažili o přežití. V intervalech mezi vzájemným ostřelováním jsme měli možnost důkladně zaminovat prostor před našimi pozicemi. Noční přepadení nás poučilo.

0: knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek už se toho do týdenníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Lounech zítra začnou opravy ve Vladimirské ulici. Turnov letos už podruhé rozděluje peníze na podporu cestovního ruchu. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. A počasí na zítra proměnlivá oblačnost a během celého dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Zítra začnou Louny s opravou zhruba půl kilometru Vladimirské ulice. Dělníci podle mluvčí Pavly Kutlu vymění asfalt a opraví podklad, obrubníky i uliční vpusti. Auta projedou pouze jedním směrem, v opačném využijí objížďku. Po dokončení Vladimirské se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 11,5 milionu korun bez daně.
2: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Turnov vyhlásil dotační program na podporu cestovního ruchu. O příspěvek mohou žádat organizace, spolky i jednotlivci až do konce srpna. Informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město na podporu projektu rozdělí celkem 300 tisíc korun.
3: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu. Například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. V nich podvodníci na základě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích hrozí přirážkou 10 tisíc korun. Z lidí se tak ale snaží vylákat osobní a platební údaje. Varováním můžou být například gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. V Hormuzském průlivu podle iránské agentury TASNIM explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu dosud nelze ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tudy proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, proměnlivá oblačnost, zejména ráno až zataženo. Už od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky, které k večeru budou oblačností ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách až 19 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha před požáry.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 za tunelem Libouchec ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo. Počítejte tam se zdržením. A v Chomutově jsou kvůli stavebním pracem zúžené ulice Zahradní a Kamenná.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
4: Příjemnou neděli s klubem Country and Western vám od mikrofonu přeje opět po týdnu Láďa Svoboda. Dnes vás čeká speciál, protože navštívíme společně síň slávy country hudby, nebo jinak Country Music Hall of Fame, a čeká vás celkem 14 písní od velmi slavných a úspěšných countryových interpretů. Tak si to, doufám, společně hezky užijeme.
0: Klub Country and Western s Láďou Svobodou.
4: Sluší se začít od písmenka A, i když dnes tu abecedu samozřejmě dodržovat nebudeme, ale takhle to zkrátka vyšlo. Jako první nás čeká kapela Alabama, která byla do síně slávy countryové uvedena v roce 2005, to není moc dlouho, nicméně musím říci, že tahle kapela na scéně country funguje už od roku 1969. Takže tady je Alabama.

a dospívala nám kapela Alabama. My si teď pouštíme interprety, kteří jsou nebo byli uvedeni do síně slávy countryové hudby. Abych to ještě uvedl tedy na pravou míru, tak vám přečtu, jak to vlastně je správně. Volby do síně slávy country hudby jsou největší poctou právě v oblasti country. Country Music Association, tedy zkrátka CMA, obchodní organizace countryového hudebního průmyslu, vytvořila takové jakoby vyznamenání za uznání významného přínosu pro rozvoj country hudby pro jednotlivce i skupiny a do téhleté síně slávy se uvádí v uvozovkách už od roku 1961, kdy do ní vstoupili první členové a byli jimi Jimmy Rogers, Fred Rose a Hank Williams. Ani jeden z těchto pánů nám dnes zpívat nebude, ale bude nám zpívat například za chviličku Reba McEntire, a to proto, že tahle ta dáma, která je letos 65 let, tak byla uvedena do síně slávy v roce 2011. Tady je písnička Strange, Reba McEntire.

Manhattan. Narodil se v roce 1962, tedy správně. A letos mu bylo 58 let. Čeká nás Long Neck Battle. Tahle ta nádherná rychlá píseň nám připomene tohohle úžasného zpěváka, který do síně slávy vstoupil v roce 2012.

Tak to byl Garth Brooks, který do síně countryové slávy vstoupil v roce 2012, rok po Libby McIntyre, kterou jsme slyšeli. A teď nás čeká duo, které také v téhleté countryové síni slávy nesmí chybět, byť tedy do ní vstoupilo loni. A vy možná už tušíte, že to je duo Brooks and Dunn. A jenom připomenu, že duo Brooks and Dunn nás svou přítomností na country scéně už oblažuje od roku 1990. Tady jsou oba skvělí pánové.

Posloucháte Klub Country and Western s Láďou Svobodou. Dnešní speciál, kdy si pouštíme interprety, kteří byli uvedeni do countryové síně slávy. Máme za sebou obrovské hvězdy a teď nás čeká v podstatě ikona amerického country a všimněte si, že neříká moderního, protože jde o Willieho Nelsona. Čeká nás písnička Ride Me Back Home, která je novější, a Willie Nelson do síně slávy vstoupil už v roce 1993. Kdybyste chtěli vědět, kolik je tomuto úžasnému staříkovi, tak letos mu bylo 87. Tady je Willie Nelson.

Tak to byl Willy Nelson. Chce se mi říct, že v klubu Country Western nás čeká teď jeho současník, nicméně George Strait je o pár let mladší, skoro o 20. Narodil se v roce 52, letos mu bylo 68 let, stále ještě je jakž takž aktivní a do síně slávy, nebo countryové síně slávy, byl uveden v roce 2006. Má takovou veselou písničku, tak tu si v této těžké době dnes určitě rádi poslechneme River of Love, George Strait.

byl George Strait, a když jsme u těch starších ročníků, nesmí chybět první dáma country music, kdo to asi je. Pochopitelně je to zpěvačka Dolly Parton, která letos oslavila 74. narozeniny. Já mám pro vás písničku Home, je to jedna z jejich novějších věcí. A jenom protože si dnes pouštíme zpěváky ze síně slávy, z countryové síně slávy, tak jenom doplním, že Dolly Parton byla do této prestižní společnosti uvedena v roce 1999. Tady je.

Posloucháte Klub Country and Western, my si tady pouštíme interprety, kteří byli uvedeni do Síně slávy. Z těch 14, tu mám hned 3, kteří už bohužel mezi námi nejsou a teď nás čeká první z nich. Je to Charlie Daniels, vynikající muzikant a vynikající interpret, se kterým jsme se rozloučili letos v létě, 6. srpna zemřel ve věku 83 let. Do Síně slávy byl uveden v roce 2016. Charlie Daniels.

Tak to byl Charlie Daniel z klubu Country and Western a teď nás čeká další ikona, která už je součástí té skvělé společnosti v countryové síni slávy, 57-letý Vince Gill s písničkou I Still Believe You. Do téhleté síně slávy byl uveden už v roce 2007.

samé krásné písně dnes v klubu Country and Western, to ne, že by v jiných dílech krásné nebyly, ale tohle to jsou opravdu nádhery. To byl Vince Gill v klubu Country and Western. Čeká nás Merle Haggard, další nádherná věc, písnička, kterou já opravdu mám moc rád, jmenuje se Unforgettable. A Merle Haggard samozřejmě už není mezi náma, zemřel ve věku 79 let v roce 2016. Co je zajímavé, Merle Haggard zemřel ve stejný den, v který se narodil, tedy 6. dubna. To je zajímavá věc. Každopádně do síně slávy byl tenhle ten zpěvák a úžasný interpret amerického country uveden v roce 1994. No a tady je ta nádherná píseň.

0: too.
1: Doufám, že tahle ta písnička vám bude dlouho znít v uších. Unforgettable. Čeká nás další interpretka. Dnes jich tolik není, ale přeci jenom jsem dbal na to, aby jsme tu nějaké ženy měli a aby to byly ty správné ženy, co se týče tedy míry slávy, kterou zažili na scéně country. Zkrátka, čeká vás Emmylou Harris, písnička Gold, tahle ta zpěvačka stále ještě funguje a ve svých 73 letech je velmi vitální. Do síně slávy byla uvedena v roce 2008, takže si hodně dlouho počkala Emmylou Harris v klubu Country and Western.

To byla Emil Harris a teď nás čeká další, já to opakuju furt dokola, ale opravdu jsou to ikony. Ellen Jackson a písnička Good Time. Ellenovi Jacksonovi je v současné době 62 let a do síně slávy byl také uveden celkem nedávno v roce 2017, i když si myslím, že si to zasloužil daleko dříve. Každopádně tady je a my si poslechneme tu slibovanou píseň Good Time, Ellen Jackson.

V dnešním vydání klubu Country and Western si pouštíme interprety, kteří byli uvedeni do Síně slávy, countryové Síně slávy, a máme za sebou opravdu významná jména před sebou, ale ještě dvě velmi slavná jména máme. Teď nás čeká zpěvák, který nás opustil už v roce 2002, narodil se v roce 1937, tedy zemřel ve svých 64, poměrně mlád. Je to Waylon Jennings a já jsem si dovolil písničku, kterou mám také hrozně moc rád, a ta se jmenuje I'm a Ramblin' Man. Waylon Jennings do Síně slávy byl uveden rok před svou smrtí v roce 2001.

0: Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
1: Budeme dnes končit ženou, zpěvačkou, která stále zpívá i ve svých 88 letech. Je to nejstarší interpret, kterého tu dnes máme. I tomu Williamu Nelsonovi je o rok méně. Tahle ta zpěvačka se jmenuje Loretta Lynn, všichni ji určitě znáte a já jsem vybral jednu z posledních věcí, kterou naspívala. Také je to trošku znát, přeci jenom ve věku 88 let už se tak dobře nespívá, ale je to opravdu dáma s obrovským D. Do síně slávy byla uvedena v roce 88 a tady je její píseň Won't It Be Great. Já se loučím a těším se na slyšenou při dalších dílech klubu Country and Western. Ahoj.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo skoro 10 000 lidí. Na Lovosickém koupališti vznikly nové kuřácké a nekuřácké zóny. Premiér Babiš odsoudil útok v Berlíně. A počasí na zítra proměnlivá oblačnost a během celého dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Od začátku letošního roku se do českých registrů kostní dřeně přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců. Vyplývá to z údajů obou tuzemských registrů. Ve srovnání s loňským rekordním rokem, kdy po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přibylo přes 30 000 dobrovolníků, jde sice o pokles, pracovníci registrů ale letošní výsledky hodnotí pozitivně.
2: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
3: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
4: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
3: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Koupaliště v Lovosicích zavedlo od tohoto víkendu kuřácké a nekuřácké zóny. O změně informovala radnice na svých sociálních sítích. Vedení města k tomuto kroku přistoupilo na základě opakovaných podnětů od návštěvníků. V Chomutovském zooparku vznikne nová stálá expozice zaměřená na zadržování vody v krajině a význam mokřadů. Projekt, který potrvá 2 roky, vzniká pod záštitou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Podrobnosti přibližuje ředitel zooparku Vít Lukáš.
5: Trvalá expozice, která se bude jmenovat Mokřady, a budeme tam ukazovat všechny možné biotopy a budeme tam ukazovat od vodního hmyzu, třeba larvy vážek, potápníky, přes různé ohrožené druhy, jak bezobratlých, tak obojživelníků, plazů.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Babiše je důsledkem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie po útočníkovi, který vjel autem do davu, ale pátrá.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra proměnlivá oblačnost a zejména ráno až zataženo. Po ránu pak občasný déšť nebo přehánky a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Litoměřicku na silnici číslo 261 na výjezdu z Velkých Žernosek směrem na Kamík se srazila 2 osobní auta. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičnější.

0: uvažovat případ od případu, kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
1: Cesta k uzdravení.
2: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
0: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
2: Kolik skleníček týdně je únosných?
0: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
2: A také čeho, že jo?
0: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
2: Já jsem se na vás připravovala.
0: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím. Velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
3: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého.
2: To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
1: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit, a tak v důsledku historických, tak i současných událostí, potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
0: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
1: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům a s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbera. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
0: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatele?
1: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak. Nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
0: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
1: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
0: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj, už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona, ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. Jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krauzové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoah zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: 20 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Štemberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže to taky nedopadlo.

0: pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly v podstatě, jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních, já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá, takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí, protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
2: Pak se někde natáhnout.
1: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku.

0: Na zámku, to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přestavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
5: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
6: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
6: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
6: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
6: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
6: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
6: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
6: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
6: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
6: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
6: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
6: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
6: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
6: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. Je to docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat městko o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
0: Ne, pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistácie.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
0: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
0: Ne.
1: Další změna. Tak začneme. Pochoutkový
0: rok. Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
0: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
0: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
0: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
0: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
0: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
0: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
0: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
0: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
0: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
0: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
0: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na

0: sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už všichni střihat, obaly na sešity.
0: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového.
0: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
0: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
0: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
0: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
0: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia, buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
0: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
0: Aby
1: tam...
0: to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak mazlavý, pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
0: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
0: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
0: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
0: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolena Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychlo obrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, na někou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalila i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti, si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části Novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní Novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá, no tam může mít spoudny jablka, ještě jiná.
4: Má jablko.
2: Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka a toho já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště. Tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně. A vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl s nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť za

0: abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
1: Ona to ví?
0: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
1: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
2: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek. I těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
3: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
4: Já jsem polívka.
3: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
4: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
3: Říkám, že chci.
4: A že kdybyste chtěla...
3: Neslyšíš, co říkám, že chci?
4: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
3: Co si to dovoluješ?
4: Co vy na to?
3: Já chci polívku!
2: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
5: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické

0: hororové látky nazvané hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
1: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bombonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme, ano, to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
2: No, mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu a s nadšením to s ním.
3: Já tak
2: spolknu a budu vám
1: bombonek.
2: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
0: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Maciuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
4: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
0: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
5: Požádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
6: Prosím? Službám, pane doktorek, službám.
5: Pane Vrchní, to jste nechodný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
6: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
5: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat, doktor.
7: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
5: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
7: No jo, ale učitel.
5: Pojďte, to je
7: to.
5: O tom přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, jsi tak doktor. No.
7: Už víš, kde budeš učit?
5: Prosím tě.
7: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
5: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
8: No tak, děti, teď
5: pozor.
8: Si připijeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
5: Aminko.
8: Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam můžu
5: vzít. A pijte to pomalu, děti.
8: Je to drahý.
5: Radině, Radině, to.
7: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
8: To si hodně.
9: To je legrace.
7: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
8: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
5: No děti, to jste řekl moc dobře, děti, dobře. Oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
9: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
8: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
5: No, co to oni mají vystaráno. Z Vlastinech tuzeru, co?
9: No, ale kde byste bydleli?
7: My jsme si mysleli zatím u nás.
5: Co?
7: No, jako zatím.
3: V kumbále? Myslím, že nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
7: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
3: No, to. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
10: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
3: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
11: Ale vůbec
3: nic. Je to pravda, ne?
10: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
3: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
7: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
4: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké přeci plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
0: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
1: Potom mě požádal o ruku.
12: Tam v tom Karolínu?
1: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně. Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
13: No a má už místo?
1: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
12: A co bydlet, to budete u nich?
1: Tam to nejde.
12: Ne, oni nemají velký byt.
1: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
13: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartý, tak se neberte, to vám neuteče.
1: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
13: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince.
12: No,
13: družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
0: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města Pražského, v Četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
14: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: být. Být, že je trápení, člověk pak chce mít. Mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, a stranu. Vyjdeš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý her, nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprejskním, nezacláněj tady.
4: Takovej ohava s frňákem, jak okurka, by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvílku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi na brejle, ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marí z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní z Pernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Mlčet a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, opravdu, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je okej. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Chalanové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi mi...

0: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
1: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže ty prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
0: Ano.
1: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovízt do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
0: Aha.
1: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a se, její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
0: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
1: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
0: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali, jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
1: No, možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval a plány byly velikářský, já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala, prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv, ale já bych asi moc úplně neváhal, byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný, myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku. Ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky. Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnout dva roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala. Říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo, tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
0: Náhodou.

0: takhle nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom dvě další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, ať máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
0: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak požehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do jedné hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
0: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mě to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že? To akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité, to je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svého manžela, smrt svého manžela číslo dvě. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy, především ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohle, jak to znělo, ale...
0: Já to rád řeknu, připomenu nejenom pro vás, i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, to myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala v době, kdy jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo si vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, vzali mě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pánem vlastně nevlastní, že? Mm-hmm. Tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, tohle, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych si, no jej, to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, to se tomu musím smást. Prostě lež na lež, tohleto, než jsem zjistil pravdu.
0: To mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal tohleto, že by to bylo stálo za probrání tohleto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no, podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka Pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, sluhujem si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsko Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22.
0: Mm-hmm.
1: A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že museli chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuji všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: bylo, já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to.
0: No. Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral, vnímal jste to tak, chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší, na to se ptám.
1: Bylo a bylo, samozřejmě. No, bylo, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla nikam, nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřela v roce 2015. Tak jsme vlastně zůstali sami se sestrou a...
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo nevíme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, tak to chápu, no.
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, mám vždycky ježdě na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, tyž to
0: je. Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
1: Jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel. Já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou. Taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55, tak víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to jsem na 55 letech, starý strom nepřesadíš.
1: No, víte, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Taky to... Já jsem lidi z povolání, no. Já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se to na to vybod, tatínek, když odešel, tak maminka to nedával, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70. ještě jezdil v autem, hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70. letech.
1: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasného, ale uvidíme, jak to ještě dopadne. No.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to...
0: Tak
1: udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honíti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky, jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1 čtvereček škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údio. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: Ono je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně těší, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupý, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí. No.
0: Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam podvědomí to možná ani neje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
2: No, mám přítelkyni, kterou neží s ní jakoby nastálo, týkáme se, ale...
0: Ale není to tak jakože do budoucna...
2: Ne, ne.
0: Takhle,
2: ne,
0: zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, no, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... To jsou nějakým takovým poradcovním sporu, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit, že jo.
0: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechce, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastně v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no. To, když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
2: Jde o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, tam si to vnímá taky pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak lítá hlavou takové myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod, jakoby toho jména, v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, no, řekl jste to trefně, do háje.
2: No.
0: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
2: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
2: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě je to prostě tak, jak to má.
0: Děkuju, držte se.
2: Děkuji vám, hezký večer.
0: I vám.
2: Nebo ráno možná. Ráno.
0: Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc, za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám zase dojak.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. A tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na úzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou, hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů, bez nich to nejde, samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal, tak pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálcují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já jinu k Brnu, jako i ženě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se po druhý vdala a vdala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představě. Opět jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že by po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v hodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěchy nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, takhle, tak jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně, takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem ti to říkal. Jako již ho vidím a tím.
0: Jo. Jako, já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do světa. Po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do světa, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně, na vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krátit dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, kdybych válka to zavouchl ty dveře, ale nepustil ho dále. No tak to taky takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, to je přesně, já jsem ti to říkal.
0: Flanko, taky držte se šťastná, buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitáv jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nevodlechtilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál,
1: říkám,
0: jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říká, nechoď na to, tak to jsem jim taky neposlechla,
0: no tak
1: na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, aha, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně, hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe, no a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, nebo mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer. Tady je Soňa.
0: Krásnou noc. Ano, děkujeme.
1: Taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. A chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let. Ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce

0: babce nebo otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
1: Hejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, ne, teď ne, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten... předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
0: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
1: Protože člověk, to je pravda.
0: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako... Tak to
1: nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
0: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
1: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět...
0: Jistě, že žádný mail nebo tak, to napíšu. Na papír. Ano,
1: tak.
0: To jste mě přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
1: Přesně.
0: A mně se uleví.
1: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
0: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psat, ale děkuji vám moc, jako,
1: vůbec aby
0: to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
1: Děkujeme.
0: Ale už se usmívám, už je mi lépe.
1: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
0: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
1: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol, vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal, roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: To je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě a psychicky, je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky. Prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině.
1: Ano, no jako spíš já a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no. Že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano.
0: Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali fungovat tak, že se přetvařovali teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který by jsme všichni poslouchali,
0: tak
1: on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, no, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jít si vlakem a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít z domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě, možné, že vlastně to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo, takže já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam, o tom to celý je.
0: Vlastně, a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem, kdy to přišlo, ten čas, kdy to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že pa?
1: Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás od, mě od já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže nechtěla sobec. Vůbec
1: jako, ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je, ano. Jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to ano, je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je ano, to tam, bylo to, je to právě, tam?
1: No, no, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši si našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako, ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako, nikdy přilítlo na adresu, takže to už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten
1: ono,
0: moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě, ano, zeptám se ještě na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde ano. přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala
1: jsem
0: a dokavec jste ho potřebovala.
1: Ano, a byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano. Ano.
0: A teď
1: no,
0: teď
1: a
0: v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
1: vůbec
0: nebo jste
1: ne,
0: ho odstřihla
1: ne,
0: úplně?
1: Ne, ne. On mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co?
0: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to, tak, to ne, už to už nejde, to už my jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že ne. Teď vedete svůj normální, podle vás řádný
1: já
0: život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není
1: ano,
0: co řešit.
1: Ano. No, není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si neodpustím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A
1: jako
0: aby to přineslo taky něco do života i té dceři, protože ona se říká, že jo, že ona, člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno, ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju taky, dobrou noc. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu. Které myšlenky vás tíží, anebo které vás tížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky, už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které zní nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Bez mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo téma, jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho nejlepší kamarádku v posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsem spolu žili, vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, má vnuky, už jsem její prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostala rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích. Jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku. A to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko, přijali mě do rodiny a strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct, jako jo, dobrý,
0: leží. Ale pomáháte to mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že ho nosím na rukách.
0: To je přece k nezaplacení. To, že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým působem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěty. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to, jako nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju, držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
2: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali do stranu.
2: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje, měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek, macek
2: no,
0: z Prahy.
2: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsi si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
2: A ještě se, prosím vás, je zeptat na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
2: Takže
0: rozloučit.
2: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio.

S vámi je stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína už dnes hodinu před půlnocí, Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka Honza Macon, Praha, Vinohradská 12, ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím i toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám-li to správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakrosili mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakrosli mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc. To létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dál.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořená...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? Na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: Vánoce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?

0: Jeho. Nebo moje?
1: Vaše.
0: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
1: Kdy?
2: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
1: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
0: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
1: Ministrem čeho?
0: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
1: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
0: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
1: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
0: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
1: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechla, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
0: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuji tě v nich svým vyslancem.
1: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
2: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
1: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní. Thank you.

0: Jedna a jedna jsou dvě a jedna jsou tři.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit, tři a dvě je pět, pět a sedm, dvanáct, dvanáct a tři, patnáct. Dobrý den, patnáct a sedm, dvacet dva a šest je dvacet osm.
1: Uhasla vám cigaret.
0: Dvacet osm a pět je třicet tři. A pět, třicet osm. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát, jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se, vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám Za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem Malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte Malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.